Free Radio. Jsi první u toho, co letí. I got a secret you should know. Come a little closer, whisper slow.

0: Tomáčku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapínej.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťo. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo. Jsem doufal, že to vyhrajou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyplazuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Lukin o mikrofonu a přináším krátký přehled novinek z hitparády 107 Fríčka. První novinka hitparády Miss Kali, Aleluja, Morandi.

0: aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat můžete jako obvykle i přes prázdniny na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: parádní restaurace vás zve na hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
1: Free Radio 107 FM.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to Tomáš, Kýťa. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo. Jsem doufal, že to vyhrou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.

Zpátečka Free Radio.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Dětství je, když se jdete v noci vyčurat a pak rychle běžíte zpátky a skočíte přes půlku pokojíčku rovnou na postel a jste rádi, že vás nechňapla ta příšera pod postelí. No a dospělost je, když se ta příšera ráno probudí vedle vás.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Dále.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianko nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio 107 FM.

Farben, Graham Candy. Dobré ráno. 6 hodin 58 minut. Čtvrtek s datem 9. července. A Roman s vámi opět až do 11. hodiny dopolední. Užívejte. Startujeme s Kešou Origami. Hrát bude taky Calvin Harris a nebo Wakefield 2 Hub. Za chvilku budeme gratulovat oslavencům nebo oslavenkyním, abych byl úplně přesný. 9. dneska, tak oslavenkyním. Drahoslava, Drahuše. Tak se na ně připravíme. No a mrkneme taky na kalendárium, co zajímavého přináší dnešní den. Všechno se dozvíte.

0: Sandra, supposed to be. 12 minut po 7 a jdeme gratulovat. Drahoslavy dneska slaví svátek, tak všechno nejlepší. 3292 jich najdeme v republice, v Brně 134. Tak všechno nejlepší posíláme Drahoslavám a pojďme mrknout i na kalendárium.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: Musím se podívat, co přináší dnešní den, a to čtvrtek s datem 9. července. Koukneme například do roku 1949, to proběhla premiéra baletu Zbyňka Vostřáka, filozofská historie v Národním divadle v Praze. V roku 1968 tým lékařů pod vedením Karola Šišky a Ladislava Kužely v Bratislavě provedl první transplantaci srdce ve střední a východní Evropě. 54leté ženě operovali orgán o 8 let mladšího muže, který se zabil pádem z okna, z balkónu, pardon. V roku 1993 v Rusku byly identifikovány nalezené pozůstatky carské rodiny zavražděné v roce 1918. A ještě koukneme do roku 2011. Jižní Sudán se odtrhl od Severního Sudánu a založil vlastní stát. Na rozky slaví skoka na lyžích Roman Koudelka, taky Jan Mráček, houslista, Aneška Sládková, rugbystka, Kelly McGillis, americká herečka nebo americký herec Tom Hanks. Gratulujeme. Kesha Origami, za chvilku Flow Rida bude tu. Wickfield, Alan Walker, no skvělá muzika po ránu.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Tak tohle je Wakefieldu Up. 7.30. Čas na zprávy, mrknem, co je nového. Katka přichází.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
2: je fajn. Trafíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Ústavní soud v Brně zrušil usnesení krajského soudu o vazbě Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Bylo porušeno jeho právo. V další části ústavní soud stížnost odmítl. Důvody vazby se ústavní soud nezabýval. Pro Jiříkovského se ale nic nemění. Za mřížemi zůstává. Vodní záchranáři za letošní léto evidují přes 420 zásahů, což je téměř 50% celé loňské sezony. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech. Loni v tuzemsku utonulo 165 lidí. V posledních letech se číslo dařilo snižovat prevencí zhruba o 20 lidí ročně, ale počet je stále vysoký ve srovnání s evropskými západními zeměmi. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes přivítá herečky Juliette Binoche, Magdu Vašáriovou i prezidenta Petra Pavla. V Císařských lázních bude projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka doprovázená delegací tvůrců a herců. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou mít dnes šanci probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Muchovou čeká Američanka Coco Gauffová. Nosková narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá doprava. Přátelé, jak se jezdí, kdyby cokoliv od vás, tak nám zavolejte. Nebo přes naši apku nám pošlete hlasovku. Na D1 227,5 km je to u Vyškova směrem na Brno. Dávejte pozor, je tady nepojízdný osobák. No a porouchaný nákladák je na D2 na 7 km od Bratislavy na Brno. Jinak aktuálně provoz v celku plynulý. D2 se nám začíná drobně štosovat před napojením na D1 a drobná kolona je teď aktuálně na Křížové a Vídeňské, tak opatrně. Kdyby cokoliv, zavolejte, díky moc.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: Tak trošku chladněji, po ránu, ano. Teplota aktuálně ukazuje 16 stupňů v centru města Brna. Odpolední maxima 25 až 28 stupňů a bude to stoupat pomaličku. Pátek, sobota, neděle bude krásně slunečno s teplotami kolem 27 až 30 stupňů Celsia a od příštího týdne opět třicítky, tady vidím, od pondělí 29 až 32, úterý, středa 31 až 33 stupňů.

0: MO, keep moving. Přátelé, přišli jsme o brněnskou ikonu. Ano. Oč? To vám prozradím právě teď.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Přišli jsme o ikonu, kterou zná každý v Brně, a to kouřící trubka. Rozkopaná je v současné době oblast u hlavního vlakového nádraží a autobusového nádraží u brněnského Grandu. Tu určitě víte. Teplárny tady v této oblasti vyměňují zastaralé parní trubky za úspornější horkovody. No a v minulých dnech kvůli tomu zmizela z ulice i další brněnská ikona, jedna ze známých brněnských kouřících trubek. A právě známý fenomén brněnských ulic, to jsou právě ty kouřící trubky. Jedná se o viditelné vývody podzemních parovodů, ze kterých stoupá pára. Jedna taková nedávno zmizela z Benešovy ulice, nedaleko autobusového nádraží u Grandu. Brněnské teplárny tam aktuálně vyměňují parovody za modernější horkovody. No a právě díky tomu už to vymizí. Tak třeba máte fotku ještě jako vzpomínku, protože za pár let už nám to nikdo neuvěří, že jsme v Brně měli kouřící trubky. Tak pomaličku to mizí. Tak se s ní rozloučíme. Mike Posner, Ava Max, za chvilku i Bob Sinclair.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
2: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Free Radio 107

0: hlavně po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.

0: Bob Sinclair, Rock This Party. 7.55. Dobré ranko. Tam vyrazíme za chviličku, no mrkneme opět do Brna, co nového. Připravujeme pro vás čerstvé kino novinky, respektive Janča Hubová nachystá pro vás pozvánky na to nejnovější, co teď aktuálně jde omrknout v kinech. No a pojďme se podívat i na další muziku v nejbližších minutách. Mikolas a Trips. Zahraje Fisher a novinka Rain. A co třeba či Dino a Doka, Rabdas Armas. Takový malý nástřel muziky, co nás čeká v brzké půlhodince. Do té doby super náladu a příjemný poslech vám ze studia Frýčka přeje Roman.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Free Radio 107 FM.
5: Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
1: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuálně dopravní situace. Pozor si dávejte na D2, kilometr 10,5 ve směru na Bratislavu. Tady havarovalo dopravní osobní auto do dopravního značení. Počítejte s omezením, kolona se zatím netvoří, ale přece jenom buďte opatrní. Na D1 227,5 kilometr je to u Vyškova ve směru na Brno. Tady je nepojízdný osobák a porouchaný nákladák najdete ještě na D2 na 7 kilometru od Bratislavy na Brno. Jinak co se týče provozu, dneska plynulý, pohodový. Koukám, drobné zdržení teď aktuálně na Vídeňské směrem, kdo jede na křižovatku Poříčí směrem na Mendlák. Šťastnou cestu!
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Dneska chladnější ráno, teplota aktuálně na 17 stupních, odpoledne má rtuť teploměru vyšplhat na 25 až 28.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: Fischera, novinkový Rain. 10 minut po 8. jdeme opět kouknout, co nového v Brně a okolí.
1: Radio, co nového v Brně?
0: Tentokrát kousíček od Brna, přátelé. Nedaleko Brna vzniká největší rehabilitační centrum pro městské holuby v České republice. Nový areál nabídne léčbu, rekonvalescenci i trvalé zázemí pro ptáky, kteří se už nemohou vrátit do přírody. Projekt je financovaný především z veřejných darů. No a tenhle projekt chce zároveň bořit zakořeněné mýty o městských holubech. Když se řekne záchranná stanice pro zvířata, většinou lidí napadnou ježci, sovy, poštolky nebo strnčata a tak dále. Jenom málo lidí napadne to, že měštští holuby jsou právě ti, kteří jsou nejvíce často zraněná zvířata ve městech. Ano, a podle ochránců přírody se jim odborné pomoci dostává opravdu jen výjimečně. A to se snaží změnit Institut pro ochranu holubů, který nedaleko Brna buduje největší rehabilitační centrum pro holuby v celé České republice. Až 1000 holubů. To je co? Tady kousíček od Brna. Nevím přesný místo, kde to bude. To jsem se tady nedozvěděl, bohužel, ale zajímavý nápad. Tak, ať se zadaří. Mikolas, za chvilku David Guetta a bude tu i Chidino a Doka Rabda z Arma.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si

0: Avicii, Dino a Doka, 8 hodin 28,5 minuty. Čas na zprávy, opět mrknem, co je nového. Katka nám připravuje bleskové informace. Kdyby cokoliv jste měli k dopravě, neváhejte se nám ozvat, buď to přes telefon na 608 37 27 07 a nebo přes naši aplikaci, tam na pár kliků můžete poslat hlasovku, nemusíte se nějak zdržovat, zmáčknete, odešlete do studia a my si to tady přehrajeme. Díky za to, že používáte naši aplikaci.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
3: Přeji pěkné ráno. Mladý řidič v Brně překročil nejvyšší povolenou rychlost o víc než 100 km v hodině. Policisté mu naměřili 165 km v hodině. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a hrozí mu pokuta až 25 000 korun.

0: rychlostí. Záložník Alexandr Sojka ve stejné statistice mezi jednotlivými hráči figuruje na druhém místě. Nejvíce střel zatím vyslal lídr tabulky kanonýru Argentinec Lionel Messi.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Vyrážíme na silnice omrknout aktuální stav, jak to vypadá. Prázdninový provoz je dnes aktuálně vidět. Včera to bylo docela hodně zaštosovaný, dneska akorát drobné zdržení na pár místech, jako je třeba Křenka. Teď je tady hustší provoz na Zvonařce, nahlášená drobná kolona směrem na Hladíkovu, jinak nic. Kdyby cokoliv, zavolejte, my to rozhlásíme. Ještě koukneme na hlavní tahy, jak to vypadá. Aktuálně průjezd mezi Svitavy a Lipůvkou vidím bez komplikací. Vidím akorát kolonu, která je na dálnici D1. Tady dávejte pozor, někde od exitu 178 už je nahlášená kolona směrem Brno, tak se obrňte trpělivostí.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
2: 18 stupňů venku, odpolední maxima 25 až 28 a v dalších dnech budou teploty narůstat. Příští týden tady vidím opět teploty nad 30 stupňů, 31 až 33.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Počkejte, nikam nespěchejte. Všeho do času. V zimě

0: Only Time, tohle je Enya a Cyrille Remix. Máme 8.37, pojďme na kino novinky.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Americkou komedii Pozvání máme právě tento týden v kinonovinkách. Joe a Angela procházejí krizí a jejich manželství visí na vlásku. Když jednou večer pozvou na večeři své záhadné sousedy z horního patra, zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat nečekaným směrem. Jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy. Tuším, že to bude spicy, takže se vydejte do kina na novou americkou komedii Pozvání.
1: A majitel byl nalezen.
2: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
3: Ahoj.
2: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
2: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
2: Jdem na to, přátelé.
4: pojďme, už se nenapíne.
2: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
3: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Head, tohle Jason Derulo, 8 hodin 53 minut. Aktuální čas za chvilku, 9:00 po 9:00 čerstvé krimi, mrkneme za strážníky, za státní policií a budeme i soutěžit, protože kdykoliv, a to apeluju na vás, abyste velmi dobře poslouchali, protože kdykoliv se může objevit double. Double, to jsou dva hity hezky po sobě, úplně stejný, a jakmile tato situace nastane, tak rychle volejte studio 790 107 107 a vyhráváte 2 hodiny kulečníku v Yellowfish Kohutovice a k tomu pizza gratis.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: A jdeme taky omrknout hity, za chvíli Hedegaard. Rád bude i Sony Fodera, nebo... Lonely Island Icon, I Just Had Sex. K tomu čerstvé krimi zprávy už za chvíli.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: brought to you.
1: David Guetta, Shadow Without You, 6 minut po 9 na Free Radio, jdeme na dopravu.
2: Víme, kde to houstne, doprava Free Radia.
1: Tak jdeme omrknout, jak to vypadá, přátelé, D2, kilometr 10,5 směrem na Bratislavu, tady havarovalo osobní auto do dopravního značení, ještě stále tady probíhá došetřování na Blanensku, pozor. Je to Jestřebí v ulici Na Hrázi, tady dávejte pozor, unikly tady provozní kapaliny, vytekli na vozovku a stojí tady nepojízdní auto, tak z toho asi předpokládám. Tak na to dávejte pozor, ať vám to tam neuklouzne. A na D1 208 km směrem z Brna na Vyškov, tady stojí v levém pruhu odstavená dodávka. Zdržení v koloně už je na místě a s kolonou počítejte taky od 178. kilometru dálnice D1. Kdo jede od Prahy na Brno, dávejte pozor. Tady je opravdu velmi dlouhá kolona, převážně se jedná o kamiony v pravém pruhu. Řipská a Tuřanka, tady máme nahlášenou drobnou kolonu, jinak v centru města Brna trošku hustší provoz, očekávejte na ulici Zvonařka a ještě vidím tady taky na Milady Horákové a na Kolišti. Šťastnou cestu!
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: 19 stupňů venku, odpoledne 25 až 28 a v dalších dnech budou teploty stoupat pomaličku a příští týden opět tropy. Vidím tady úterý 31 až 33.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Rehab, Mufasa, Hype Man a 14,5 minuty po deváté. Aktuální čas, pojďme na krimi zprávy, pojďme se podívat za strážníky Městské policie Brno. Připravená s čerstvými informacemi je paní Markéta Skřivánková.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Krásný den vám i všem posluchačům Free Radio. Opravdu naléhavě zněla na přelomu týdne žena volající na linku 156. Dispečerovi operačního střediska městské policie spěšně vysvětlila, že společně s manželem z Dobrněnské Pohodnice podle jejich slov se porod rychle blížil a obávala se, že kvůli hustému odpolednímu provozu nestihnou dorazit včas. Protože dvojice mířila do Bohunic ze zhruba 12 km vzdáleného města jižně od Brna, strážníci se s ní domluvili na setkání ve Vídeňské ulici. Odtud už hlídka se zapnutými majáky doprovodila jejich Volkswagen přes dopravně nejvytíženější úseky až k budově porodnice v Bohunicích. Právě tady pak předali strážníci statečnou ženu i s doprovázejícím manželem do péče zdravotníků. Děkuji za pozornost a za všechny brněnské strážníky vám přeji krásný den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Vegar a Araš Say My Name na Free Radio. 18 minut po deváté. Pojďme na další krimi. Tentokrát se koukneme tady kousek od Brna.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Služba policisty nekončí s odslouženou směnou, ale pokračuje nepřetržitě, někdy i ve spaní, potvrdil ve Vyškově jeden z místních policistů. Uprostřed noci ho probudili rány a řinčení skla. Když vyšel na balkon svého bytu, uviděl dvojici mladíků, kteří se právě vloupali do nedaleké prodejny. Okamžitě zalarmoval kolegy a začal se oblékat, aby mohl zakročit. Jenže zloději nečekali a z prodejny během chvilky vyšli i s lupem. Ještě v pyžamu tak nasedl na své jízdní kolo a vydal se po jejich stopě. Díky své místní znalosti koordinoval pátrání, přivolal policejního psovoda a společně s policisty a strážníky městské policie pomohl určit trasu útěku. Pátrání proto netrvalo dlouho. Po pár desítkách minut byli oba podezřelí dopadeni. Protože je policista bezpečně poznal, měli u sebe zboží z prodejny, nezapírali a k vloupání se přiznali. I když nejsou vzhledem k nízkému věku trestně odpovědní, neznamená to, že věc skončí bez následků. Zákon umožňuje soudu pro mládež uložit dítěti opatření potřebná k jeho nápravě.

0: Lovely Island Icon, 9.30, pojďme na čerstvé zprávy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland. Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Jsou tu zprávy, vítám vás. Ústavní soud v Brně zrušil usnesení krajského soudu o vazbě Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Bylo porušeno jeho právo. V další části ústavní soud stížnost odmítl. Důvody vazby se ústavní soud nezabýval. Pro Jiříkovského se ale nic nemění. Za mřížemi zůstává. Vodní záchranáři za letošní léto evidují přes 420 zásahů, což je téměř 50% celé loňské sezony. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech. Loni v tuzemsku utonulo 165 lidí. V posledních letech se číslo dařilo snižovat prevencí zhruba o 20 lidí ročně, ale počet je stále vysoký ve srovnání s evropskými západními zeměmi. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes přivítá herečky Juliette Binoche, Magdu Vašáriovou i prezidenta Petra Pavla. V Císařských lázních bude projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka doprovázená delegací tvůrců a herců. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou mít dnes šanci probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Muchovou čeká Američanka Coco Gauffová. Nosková narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Omrkneme, jak vypadá aktuálně doprava, kde máme komplikace. Pozor si dávejte stále na Blanensku. Jestřebí, ulice na Hrázi, dávejte pozor. Vyteklé provozní kapaliny z osobního vozidla, které je tady mimo komunikaci, nebrání provozu, ale přece jenom velmi opatrně. Koukneme na dálnici D1, 172. kilometr u Domašova směrem na Brno. Je tady nepojízdný osobák na krajnici. Opatrně, jinak počítejte s dlouhou kolonou na dálnici D1, 178. kilometr směrem Brno. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte nebo použijte naší apku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na 25 až 28 stupňů. Aktuální teplota 20.

0: Komu si džíra, komu si bal, Gabri Ponte a Mauricio Buccalo, 9.39. Za pár okamžiků, přátelé, tajemný film. Ano, 10. se blíží a mezi 10. a 11. buďte na pozoru. Soutěžíme stále o dva lupeny na parádní představení. Mám tu pro vás představení Kůň Bátý Lament. To je představení plné kaskadérských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve sternovém městečko Boskovicích. Tam můžete vyrazit gratis. Stačí jenom poslouchat a uhodnout.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší. Všude je fajn.
1: Free Radio 107 FM.

0: Diabla, Gigi D'Agostino. A rok 1999, máme 9 hodin 54 minut. Jdeme dál. Tajemný film je nachystaný, za chvilku prozradím první nápovědu, od té se tak nějak odpíchneme a pojedeme jednu nápovědu za druhou. A k tomu skvělý hity, svěží, letní, Melky a David Guetta, hrát bude Christian Marky. Dáme něco magického, Magica Europa, Kronos. A s vámi Roman Koloděj, až do 11. Před námi poslední hodinka, 10 až 11, tajemný film a budeme nadělovat.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Free Radio 107 FM.

Snoop Dogg, David Guetta a my jdeme, přátelé, na co? No, na tajemný film je nejvyšší čas to odstartovat. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Mám tady pro vás dnes připravenou rodinnou, romantickou, trošku i drama, komediální a fantasy komedii, která byla natočena v roce 1988. Ano, Amerika. Amerika, romantika, fantasy, drama trošku a komedoška. Rok 1998. Tohle je první nápověda. Free Radio. Hudební novinky.

0: film. Tajemný film. Na Fíradiu.
1: Čas nám letí jako voda a druhá nápověda je před námi. Přátelé, filmaři zvažovali, že do hlavní role nasadí herce Roberta De Nira. Ano. Jedním z důvodů, proč ho nenasadili, tak bylo to, že se obávali, že by diváci po jeho dřívějších temných rolích nedokázali vnímat Roberta De Nira jako zábav, nebo jako komediální rodinný snímek, jo? Že by to nezahrál tak dobře. Dokonce byl zvažován i Harrison Ford. Ano. Ten tu odmítl. Albert Brooks taky. A ještě jsem se tady dokonce dočetl, že tvůrci dokonce zvažovali i... Ježiš, jak on se jmenuje? No, to úplně vypadlo. Já si vzpomenu. Každopádně, jdeme se podívat. Tento snímek vydělal celosvětově dohromady 151,9 milionů. Ale na tu dobu, což je rok 1988, to není zrovna malá částka. Tak, já doufám, že stačí. Podíváme se ještě, jestli náhodou tento snímek nebyl v českých kinech promítán. Byl. 1.10. roku 1990, až po dvou letech, se tento film dostal sem k nám do českých kin. Tohle je nápověda druhá, třetí dáme za chviličku.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Feder Alice. Máme 19 minut po desáté, jdeme na nápovědu číslo 3. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak přátelé, pozor. Už jsem zjistil to jméno. John Travolta byl zvažován na hlavní roli. Nakonec ji neobsadil. Přátelé, rozpočet, aby se tento film mohl natočit, tak byl pouhých 18 milionů amerických dolarů. Celosvětově si pak vydělal kolem těch 150 milionů. A můžu vám prozradit, že tenhle ten film režírovala žena. Jmenuje se Penny Marshall. A Penny Marshall se stala první režisérkou, jejíž film utržil v Severní Americe přes 100 milionů amerických dolarů. Tento film má na svém kontě i několik zajímavých ocenění, například herec, který tady hrál hlavní roli, si odnesl Zlatý glóbus v roce 1989. Dobře udělal, že přijmul nabídku hrát hlavní roli v tomto filmu. Nejenom Zlatý glóbus, ale taky tady vidím Los Angeles Film Critic Awards, Saturn Awards, další výhra pro nejlepšího herce, hlavní role a tak dále. No, tohle by stačilo. Tři nápovědy venku, čtvrtou po zprávách.

0: Babička Frýnálová.
1: Přesně 10.30, krásně nám to sedí a jdeme na zprávy.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektromobil.

0: Části na svém posledním zasedání. Opozici ale chybí analýza přínosů a za splynutím vidí i snahu zbavit funkce ředitelku základní školy. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný. Nejvyšší odpolední teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit. Prozatímní prezidentka Venezuely Rodriguezová požádala Londýn o vrácení venezuelského zlata uloženého v Británii, aby mohlo být využito na obnovu po ničivém zemětřesení. Bilance obětí přírodní katastrofy, která zemi zasáhla, mezi tím vzrostla na 3811. Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. Dvojnásobní světoví šampioni Francouzi se utkají s Maročany. Africká země bude chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru. Duel v Bostonu má výkop ve 22 hodin našeho času.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Jdeme omrknout dopravu, jak to vypadá, přátelé, vypadá to hezky, vypadá to bez bouraček. Aktuálně provoz v Brně v celku taky plynulý, drobné zdržení teď očekávejte na ulici Jihlavská a taky na Nových Sadech. Jinak nic, jinak se jezdí ukázkově, prázdninový provoz. Nedá se to teda říci o dálnici D1, kdo jede od Prahy na Brno, tak pozor, před Brnem někde od 178. kilometru je nahlášená kolona kamionů v pravém pruhu. Tak buďte opatrní a kdyby cokoliv, zavolejte nebo přes naši novou apku nám můžete poslat zprávu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: Teplota venku aktuálně 22 stupňů, odpolední maxima 25 až 28, zítra 27 až 30. A v sobotu, v neděli teploty budou kolem těch 28, určitě příští týden teploty nad 30 stupňů.
1: Roman Koloděj, Roman Koloděj, Free Radio.

0: Need film. I am need film.
1: Tak tohle byla Shakira Zoo. My máme 10 hodin a 40 minut a jdeme na poslední nápovědu. Přátelé, dneska slaví 70. narozeniny herec, úžasný herec, Tom Hanks. A právě Tom Hanks tady hrál hlavní roli v tomto snímku. Ano, přání 13-letého chlapce, aby se druhý den zbudil jako dospělý. A jemu se to vyplní. A o tom je tento film. Tak přátelé, i když jsem nepustil signál, už někdo volá.
0: Tajemný film.
1: Tak jo, máte zájem prozradit nám tajemný film, kdo pak se dovolal teda, dobrý den.
2: Zdravím tady, Pavlína.
1: Pavlína, Pavlínka nám prozradí, jaký jsme dnes hledali tajemný film, prosím.
2: Velký?
1: Velký, jako byl to velký film, jo?
2: No ne, tak to je to nevelký.
1: Jako název. Název je velký. Správně. Big, velký. Pavlínko, gratuluju. Máte u nás dvě vstupenky na parádní show Kůň pátý element. Jedná se o představení plné kaskadérských výkonů, akrobatických prvků, světelných scén a tohle všechno si můžete zhlédnout ve westernovém městečku v Boskovicích.
2: Super.
1: No paráda. Tak gratuluju moc, lupeny jsou vaše a díky za odpověď. Vydržte na telefonu, nepokládejte, prosím. Jo?
2: Ano, ano, děkuju.
1: Přátelé, Tom Hanks a velký. To byl dnešní tajemný film.
3: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír.

0: Free Radia. S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
1: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
0: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Free Radio 107 FM.

Zpátečka Fríádia. Zpátečka Fríčka. 1995. 1995.

0: se jmenuje Sebastian, shut up, 10 hodin 55 minut, pojďme mrknout, kam se dá vyrazit.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 6. do 12. července se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program Digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 hodin až do 11:30 večer. A vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
3: Přijďte zažít Permonium tak, jak ho ještě neznáte. Už tuto sobotu 11. července od 20 hodin vás čeká večerní rodinná akce Tma v Permoniu, lovci kouzel. Pomozte tajemné strážkyni Eluminii vrátit do Permonia ztracenou magii. Čekají vás tematické úkoly, živé postavy, temná zákoutí parku, skvělé dobrodružství pro celou rodinu. Tma v Permoniu už tuto sobotu. Kapacita omezená a vstupenky pouze online na permonium.cz.
0: A teď je tady Petra.
4: Krásné, ještě stále dopoledne. Ahoj.
0: Jak se máš?
4: Ježiš, dobře.
0: Já se tě musím zeptat.
4: No?
0: Co jsi dělala dnes před 10 lety?
4: Vdávala jsem se.
0: A víš, že já taky?
4: Vím.
0: Jsem se ženil.
4: Jsi se ženil, jo. Verďo.
0: My máme dneska výročí, ženo moje.
4: 10 let.
0: No.
4: Od svatby.
0: To je krásný, jo.
4: To musíš být šťastný.
0: Musím. Tak hezký výročí, moje drahá polovička.
4: Děkuji, to by taky.
0: Jsem si právě říkala, jestli jsi na to nezapomněla.
4: Ne, to víš, že ne.
0: Ne. Já jsem na to nezapomněl, vínečko nachystaný, nachlazený.
4: No super.
0: Půjde hezký večer. Přátelé, doufám, že i vy při třeba poslechu Free Rádia sudláte nejenom hezký večer, ale i hezké odpoledne. Další muzika před námi, Scooter No Rewind, Call Me To Regret, a nebo King Africa La Bomba. A být vámi dobře poslouchám, protože Dublík se ještě dneska neobjevil. A bude.
4: No, tak třeba u mě.
0: Třeba zrovna u Petry. Tak držte vlnu a mějte se nádherně. Zítra se těším v 7.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
1: Free Radio 107 FM.

0: Pokračujeme stále s vámi po 11. hodině. Ve Varech je další skandál. Herec Zach byl načapán při líbačce s tajemnou ženou a o manželku nešlo. Tak víc o tom za chvíli.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Yes, we're playing na Free Radio, kde jdeme do varů. Celebrity show na Free Radio. Herec Roman Zach asi bude muset něco pořádně vysvětlovat. Fotografové blesku totiž herce zachytili při intimním polibku poté, co odcházel z narozeninové oslavy Jiřího Macháčka ve Varech. No a jedno je jisté, o jeho manželku nešlo. Už před dvěma týdny se ale Zach ke své manželce příliš neměl. Dvojice se tehdy objevila na křtu nové knihy s názvem Podsvětí artefakt. A vypadalo to, jako by se skoro neznali. Společné fotky striktně odmítali a prý se spíš míjeli. Tak možná už opravdu rozpad. Teď už skútři na Free Radio.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: King Africa na Free Radio, jdeme na další muziku, jaká bude? Přichystání jsou The Script a Will I Am. Budou to je The Colors. Nebo Robin Schulz a James Blunt, za chvíli si počkejte na zprávy.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
0: Přeji hezký čtvrtek. Mladý řidič v Brně překročil nejvyšší povolenou rychlost o víc než 100 km v hodině. Policisté mu v pátek večer v Bauerově ulici naměřili 165 km v hodině. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz, který měl teprve čerstvě. Hrozí mu zákaz řízení na rok a půl, pokuta až 25 tisíc korun a 6 trestných bodů. Nový bazén v Blansku přivítá v srpnu první plavce. Zpočátku bude fungovat ve zkušebním režimu. Areál návštěvníkům nabídne 6 plaveckých drah, vyvýšenou tribunu, bazény pro děti nebo parní saunu. Stavba za 321 milionů korun trvá.

0: hrálo historické české finále. Z aktuálních zpráv ještě ta, že se právě celý svět dozvěděl, že ve věku 75 let zemřela po těžké nemoci zpěvačka Bonnie Tyler. Jdeme k dopravě.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Trošku nám to houstne na D2, a to ve směru na Brno, tak tady určitě počítejte s tím, že se tady zdržíte. Vypadá to, že je to jediná komplikace na Brno a blízké okolí. Kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, tak volejte naši dopravní linku, my to pošleme dál.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 22 stupňů máme aktuálně venku, k tomu oblačno, bych řekla. A během odpoledne ale očekávejte projasňování oblohy, teploty kolem 25 stupňů. I zítra se můžete těšit na denní maxima kolem 27. Sobota, neděle už se potom ponese ve znamení třicítek. Teď to Script a Will I Am.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Víte, jakou mailovou adresu má maďarská sova? Pište si hu.hu@hu.hu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Zpěvák a muzikálový autor Janek Ledecký se objevil jako překvapivý host na tvrdém rapovém albu Řezníka. Jmenuje se Drugstars a už ten název naznačuje, že jde o temnou jízdu skrz závislosti. No, Ledecký hostuje v závěrečné skladbě Vyhlídky na světlejší zítřky a není to žádný roztomilý crossover. Podle Řezníka jde o celkem tvrdý track a marný touze uniknout ze závislostí. No a právě proto dokonce i prý samotného rapera překvapilo, že Ledecký s natáčením písně vůbec souhlasil. Řezník vlastním jménem Martin Paul patří dlouhodobě k nejkontroverznějším postavám české hudební scény. Jeho třeba nejznámější kauzou zůstává český slavík pro rok 2013, kdy měl Řezník vyhrát kategorii Hvězda internetu. Pořadatelé ho ale kvůli násilné a vulgární tvorbě vyřadili. No a rozhodnutí tehdy vyvolalo debatu o cenzuře a hranicích vkusu. Teď už Tiësto a Gabry Ponte.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: 11 hodin, 55 minut je přesný čas, ladíte Free Radio, jdeme na další muziku. Těší se na vás Gouda Silva. Budou tu i Buddy Bangers. Nebo Kygo a Ava Max.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn. Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Alan Volker a Benedetta Kareta na Free Radio u Brna budují největší centrum pro záchranu holubů. Mělo by pomoct až tisícovce ptáků a víc o tom za chvíli.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Daleko Brna vzniká největší rehabilitační centrum pro městské holuby v České republice. Nový areál nabídne léčbu, rekonvalescenci i trvalé zázemí pro ptáky, kteří už se nemohou vrátit do přírody. Projekt financovaný především z veřejných darů chce zároveň bořit zakořeněné mýty o městských holubech. Pokud se podaří zajistit dostatek financí, měla by první etapa být dokončena ještě během letošního léta, aby si zachránění ptáci stihli na nové prostředí přivyknout před zimou. Teď už Milky a David Guetta na Free Radio.
1: Free Radio. Free brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Jenujte Sex na Free Radio, jdeme na další muziku. A o to se postará Autonous. Zazní i Jonas Blue a JP Cooper. A za chvíli taky Katka se zprávami.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
0: Přeji hezký den u zpráv. Hlubokého spánku muže ležícího na lavičce v Denisových sadech využil v neděli odpoledne 49-letý muž. Strážníci na kamerových záběrech viděli, jak tvrdě spícímu muži prohledává kapsy u kalhot a vytahuje mu z nich peněženku. Okamžitě za ním vyslali nejbližší hlídku, když muže dostihla, tvrdil, že mu peněženku muž dal, aby si mohl koupit cigarety. Tento však po probuzení popřel. Navíc mu v ní chyběly doklady a několik set korun. Zloděje si převzala státní policie. Filmovým programem dnes začíná 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích. V historickém prostředí města se představí desítky českých i zahraničních umělců. Program potrvá do neděle. Ve věku 75 let zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. Podlehla těžké nemoci, kvůli které byla letos uvedena i do umělého spánku. Tyler byla na konci dubna hospitalizována v Portugalsku a následně podstoupila akutní operaci střev, po níž se její stav zhoršil. Zpěvačka měla letos vystoupit na festivalu v severních Čechách. České volejbalistky na úvod závěrečného turnaje základní části

0: na naše dopravní linku nebo využijte apku Free Radia.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 23 stupňů máme aktuálně venku. Během odpoledne ještě očekávejte, že nám teploty vystoupají na 25. Zítřejší denní maxima se budou pohybovat kolem 27 stupňů. Víkend potom bude slunečný ve znamení třicítek. Teď o to nous.

0: Marlon Hofstadt na Free Radio hraje za sebou.
1: Double Fríčka. Double Fríčka.
0: A to je double a správně ho poznal Ivan. Ivane, krásné odpoledne přeji.
2: Ahoj, ahoj.
0: Kde se nacházíš, kam tě budem pozdravovat?
2: Ježišmarja, špatně slyším, tady fouká vítr.
0: Jo tak, tak.
2: Moc krásný odpoledne tady není.
0: Ne, kde seš?
2: Ahoj, montujeme se, že?
0: Jo tak. Tak ty jsi vlastně tam nahoře, proto nás hrozně slyšíš. A proto jsi taky jako první objevil double. Já ti ohromně gratuluju, protože jsi vyhrál 2 hodiny kulečníku, pizzu k tomu do biliard klubu Yellowfish v Brně Kohoutovicích. Už jsi tam někde byl?
2: Ne.
0: Bude se ti tam líbit. Vydrž mi prosím tě na drátě. Ještě jednou velká gratulace pro vás ostatní. Teď už Jonas Blue a JP Cooper.
3: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
1: Našli se prachy. Hledal se majitel.
3: A majitel byl nalezen.
0: Na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
4: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
4: 7.
0: Takže cítíš 7, poslední číslo, ale 7 tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
5: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
5: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední 6. číslo, 7. Je to tak! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
4: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
3: Free Radio 107.

0: Mabel na Free Radio, jdeme na další muziku. Jaká vás čeká? Už za chvíli to budou Italo Brothers. Taky spojení Lost Frequencies s Ambassadors. Zaspívá i Alessandra Amoroso a moderovat bude Markéta Hučková.
1: Ahoj.
0: Krásné odpoledne ti přeji. Datum 9. července, tak to dneska máme. Máme taky Den veterinárních lékařů, tak zdravíme na veteriny v Brně, kde nás tady ladíte. Potřeba vás někdy veterináře?
1: No, jako vlastně ne, protože já jsem většinou jako života úplně bez zvířat, ale vlastně jsem měla jednou křečka a to měl chudák nějaký nádor a tak jsem ho tam vzala a tam jako doktor na tím mávl ruku, jakože to nemá cenu, no.
0: No zdravíme všechny veteriny tady po Brně i mimo brněnské. Já se těším zase zítra, teď už Markéta.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudy.

0: odpoledne s Freeradiem, tak to už vám teďka přeje Markéta Hoďková. Máme 13.07 a tak se nám pomalinku, ale jistě blíží taky čas na procvičení jazyčku. Jazyklem Freeradia, ano, ano. Já se jdu mrknout na to, co si pro nás Kýťa na dnešek vymyslela a vy zatím užívejte muziku, čekají nás třeba Chainsmokers anebo slibovaná Alessandra Amoroso. A já se brzo ozvu, parádní poslech.
1: Freeradio, hudební novinky.

0: Detroit.
1: Neváž se, rozvaž se.
2: Tohle byl Fede Legrand, no a my už si dáme trošku Legrandy taky s dnešním jazykolamem, který připravila Kýtě. Ještě předtím teda dvě formalitky. Zdravíme naspátek Michala z Líšně, který přeje hezký odpo i mě, takže děkuju a taky všem, kteří ladí aktuálně. A další pozdrav letí taky posluchačce Eleně, která napsala, že bude procvičovat za volantem. Tak jdeme na to. Dneska nás čeká relativně na pohled lehký jazykolam a ten zní Češka se češe. Češka se češe. Tak já myslím, že je relativně easy, tak doufám, že to neskoním, radši budu koukat do zdi, ať je to teda trošku obtížnější i pro mě. A jdeme na to. Češka se češe, češka se češe, češka se češe, češka se češe, češka se češe, češka se češe, češka se češe. No tak, já myslím, že 7x a dost, tady na 107 FM to by mohlo stačit, no a pokud jste třeba taky zrovna někde za volantem a vlejou vám vlasy z okýnka, tak nezapomeňte se třeba taky trošku přečísnout. My jdeme na další muziku, čeká nás nová Sigma a nebo taky Jade.
1: Neváž se, rozvaž se.
3: Na mě nevyplazuj, toto je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 13.27, to je přesný čas, posloucháte Free Radio, no a pro vás se chystají taky další ukázky skvělý muziky, do kterých se dáme za pár chvil. Čeká nás Lady Gaga. Budou to i Alessa s Tovelou. Nebo Jason Derulo. Tak užívejte naši skvělou taneční muziku, ale ještě předtím si dáme menší odbočku na zprávy.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Přeji pěkné odpoledne. Národní divadlo Brno čekají letní opravy a modernizace budov. Během divadelních prázdnin proběhne řada investičních akcí. Od pokračující obnovy fasády Mahenova divadla přes opravy jevištní technologie Janáčkova divadla až po modernizaci zákaznického centra a výměnu oken v budově ředitelství. Pražský vrchní soud se na přelomu srpna a září vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Bude projednávat odvolání europoslankyně Jany Naďové, které prvoinstanční soud uložil v květnu za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitým trestem 500 000 korun. Jednání je nařízeno na 2 dny, 31. srpna a 1. září. Americký prezident Donald Trump kvůli bezpečnostním obavám spojeným s obnovením bojů v Iránu odletěl ze summitu NATO v Ankaře starým prezidentským speciálem Air Force One. Tajná služba Spojených států na něj naléhala, aby domů necestoval novým speciálem, který dostal darem od Kataru a kterým do Turecka přiletěl. Výměna letounů vyvolává otázky o tom, zda je nový Boeing vybaven dostatečnými bezpečnostními prvky. Evropský souboj nabídne páteční čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A na silnicích zdá se prázdninová pohoda. Jediná komplikace, která je tu nahlášena, je dálnice D2 a její 8. kilometr ve směru na Brno. Tady dejte pozor na porouchaný osobák na krajnici. Když se ještě podíváme na hustotu provozu, tak ani s touto nevypadá dneska vůbec špatně v tuto chvíli. Byste si možná mohli postát nějakou tu minutku na Jihlavské ulici v úrovni ústředního hřbitova, no a potom je lehce zvýšený provoz u křížení dálnic D1 a D2 vlivem samozřejmě i probíhajících oprav. Takže šťastnou a pohodovou cestu s Free Radiem.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku v tuto chvíli příjemný 26 stupňů, pravděpodobně už je to dnešní denní maximum. I zítra očekávejte teploty okolo 26, k tomu nás čeká polojasná obloha, no a vyhlídky na víkend, jak by jsme 26 a zataženo oba dva dny. Od pondělí už nám to zase malinko poroste směrem ke třicítkám.

0: Rádio. Burza práce.
1: Dneska se na Free Radio hledá automechanik, náplní práce, provádění servisních prohlídek a taky oprav vozidel, diagnostika a odstraňování mechanických i elektrických závad a preventivní údržba vozidel a jejich příprava k následnému provozu. Zaměstnavatel požaduje vyučení v oboru automechanik, autoelektrikář nebo autoklempíř, řidičák skupiny B a k tomu zájem o automobilovou techniku a chuť učit se novým věcem. Nabízí práci na plný

0: Pracovní úvazek pat mezi 45 a 60 tisíci korun měsíčně, nástupní bonus k tomu až ve výši 50 tisíc a zázemí stabilní mezinárodní společnosti. Navíc můžete dostat i příspěvek na získání řidičáku C, D nebo E.
1: Free job.
0: A hledá se i posila na úklid, tady by se jednalo o denní úklid kanceláří, běžné úklidové práce jako setření prachu, vysátí koberců, úklid kuchyňky, mytí podlahy, vynesení košů a tak dále. Pracovní doba od pondělí do pátku, kdykoliv po 16. hodině a jednalo by se o 4 hodiny denně. Požadují pečlivost, spolehlivost a k tomu aktivní přístup. Je to tedy zkrácený úvazek, plat by se pohyboval mezi 16 a 19 tisíci korunami měsíčně a k tomu vás tam čeká přátelský kolektik. Pokud vás to zaujalo, tak rozhodně mrkněte na stránky freeradio.cz/burza práce. No a pokud byste i vy sami měli zájem inzerovat u nás nějakou nabídku práce nebo inzerát, tak klidně napište na práce@freeradio.cz a my už vám pomůžeme dostat vaši poptávku do povědomí.
1: Free job na Free Radio.
2: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
3: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
2: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
3: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Free Radio. Free Radio. Novinky v kinech.
1: A je to tady zas, tak to je název nové francouzské komedie, která je právě teď v kinech. Je pokračováním filmu Cocorino plné chaosu, vtipných situací a nečekaných zvratů. Alice a François konečně chystají svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí. Nikdo už nechce řešit rodokmen a otcové nevěsty a ženicha jsou konečně spokojeni. To se však rychle změní ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli. Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých původních kořenů. Podaří se jim navzdory všemu najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den? K létu komedie prostě patří a na téhle francouzské rošádě s názvem A je to tady zas byste určitě neměli chybět.

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Pět minut před 13. hodinou na Free Radio dozněla Rihanna a pecka SOS z roku 2006, takže 20 let starý kousek a velice úspěšný, protože je to vlastně první hit Rihanny, který byl první v americkém žebříčku Billboard Hot 100. No a pokud i vy sami voláte tak trošku SOS a už vyhlížíte víkend nebo třeba nějakou dovču, tak pojďme ještě chvilinku vydržet, přeci jenom. Už je tady čtvrtek a to se docela dá, takže ještě pátek a pak to vypukne, víkend, paráda. Bude spousta tipů samozřejmě na Free Radio, tak se na to za chvilinku mrkneme, ale teďka se mrkneme taky na muziku, čeká nás za pár chvil třeba Artemas. Nebo další skvělá pecka. A aspoň takhle symbolicky vás vezmeme za pár chvil po Evropě. Starý dobrý Kronos, tak užívejte Free Radio 107 FM.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Free Radio, kam vyrazit?
5: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Koncert Progress 2 nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
6: Přijďte zažít Permonium tak, jak ho ještě neznáte. Už tuto sobotu 11. července od 20 hodin vás čeká večerní rodinná akce Tma v Permoniu, lovci kouzel. Pomozte tajemné strážkyni Eluminii vrátit do Permonia ztracenou magii. Čekají vás tematické úkoly, živé postavy, temná zákoutí parku, skvělé dobrodružství pro celou rodinu. Tma v Permoniu už tuto sobotu. Kapacita omezená a vstupenky pouze online na permonium.cz.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc

0: 19.06, Markéta s vámi stále na Free Radio, no a za chvilinku už koukneme na to, kam se dá vyrazit. Určitě jste slyšeli o tom, že právě probíhá festival Planet na Kraví hoře, kde jsou za příznivého počasí k vidění obří modely vesmírných těles. A dokonce je tam k tomu ještě nějaký doprovodný program, třeba letní kino, a dneska hrajou tuším Ironmana jedničku. No, bude to tam vystavený až do neděle 12. a potom ještě nějaký dny v srpnu. Ale já mám ještě jeden tip pro vás, to si takhle vyrazit třeba na Slovoňák, na živou hudbu, a nebo to třeba dokonce spojit i ten park. Víc prozradím po muzice.
1: Free Radio. Hudební novinky. To,

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: A už jste slyšeli o tom, že v parku na Slovanském náměstí probíhají po celý léto hudební čtvrtky. Každý čtvrtek až do konce prázdnin mezi 18. a 21. tam park ožije živou hudbou, a to v rámci otevřené letní série koncertů. Žánrová škála je tam opravdu pestrá, můžete se tam těšit na blues, jazz, ale klidně i folk a rock. No a dneska se můžete připravit na kapelu Bluesweiser, která zahraje elektrický blues z prvky funky. Vstup je zdarma, takže pokud budete mít cestu kolem, třeba zrovna na festival Planet na Kraví horu, tak se můžete zastavit na pár tónů.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Za pár sekund je to přesně 14.30, posloucháte Free Radio, no a tohle byla pecka Magica Europa. A vypadá to, že asi většina Brna objevuje někde krásy Evropy, protože na silnicích v centru města Brna v nejbližším okolí to vypadá víc než dobře, no a ten zbytek, který nikam nejel, pravděpodobně trčí na D1, ale k tomu se ještě dostaneme hezky postupně. Teďka nás čekají ukázky muziky, za chvilinko třeba Rita Ora. Dáme Crisscross? Nebo Italo Brothers. A jejich Rave Machine. Teďka ale taky čerstvé zprávy.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě
5: Free Rádia. Přeji hezké odpoledne. Dnes bude v Brně zahájena venkovní panelová výstava Lichtenštejně a Česká republika. Putovní výstavu tvoří 6 oboustranných panelů s QR kódy, které lidem přiblíží rod Lichtenštejnu. Výstava se koná na Špilberku. Přes 40% kontrol, které zatím provedli inspektoři České obchodní inspekce na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, zjistilo nedostatky. V 11 případech šlo o prodej alkoholu mladistvým. Pracovníci inspekce v prvních dnech festivalu provedli 48 kontrol. Další budou pokračovat i v dalších dnech. Festival skončí v sobotu. Německo se s vládou Spojených států dohodlo na nákupu řízených střel Tomahawk a jejich rozmístění na německém území. Oznámil to kancléř Friedrich Merz. Dohoda byla podle něj uzavřena na okraji summitu NATO v turecké Ankaře. Německo tím podle Merze zaplní strategickou mezeru ve své obraně. Přestože čeští fotbalisté na mistrovství světa v Americe neuspěli a vypadli už ve skupině, jsou po skončení osmifinálové fáze týmem s nejvyšší průměrnou rychlostí. Záložník Alexandr Sojka ve stejné statistice mezi jednotlivými hráči figuruje na druhém místě.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pořád nám přetrvává komplikace na D1 na 196. kilometru ve směru na Ostravu před sjezdem na dálnici D2 stojí porouchané osobní auto a je tam částečně omezený provoz, takže bacha na to. Další odstavené vozidlo by se mělo nacházet na D1 u exitu 190, tady taky velmi opatrně, a další se tam potom nachází ještě o kus dál směrem na Vídeňskou. Tam si taky rovněž postojíte v koloně, která se tam táhne už zhruba od Velké ceny. S ústějším provozem jinak počítejte ještě okolo Ústředního hřbitova na Jihlavské a jinak to vypadá docela na příjemnou cestu domů, tak hlavně šťastně a bezpečně doraste.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to karma? To je, když je tvoje děcko celý po tobě.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: V Brně se bude konat mezinárodní výstava psů všech plemen Intercanis 2026. Jedná se o 60. ročník této tradiční mezinárodní výstavy psů a uskuteční se už tuto sobotu a neděli na brněnském výstavišti. Tato prestižní událost mezinárodní výstava psů přivítá chovatele, vystavovatele i milovníky psů, a to z celé Evropy. Na výstavě budou prezentována všechna uznána plemena psů, která se představí v rámci národních i mezinárodních soutěží. Můžete se tam těšit na přehlídku špičkové kynologie, k tomu různé doprovodné programy, chovatelské poradenství a k tomu bohatý sortiment kynologických potřeb a krmiv, a to v rámci prodejní zóny. Intercanis 2026 je to nejen soutěžní událost, ale i významné setkání chovatelské komunity. Výstava je určena široké veřejnosti a nabízí tak zážitek pro celou rodinu, takže je to docela jasný. V sobotu a v neděli to na výstavišti prostě bude samý psisko. No a za chvilinku si povíme, kam se v Brně vydat za jednostopými mazlíčky.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda!
5: Teď už vím, jak na to!
2: Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí
7: Bulharsko, slunečné pobřeží, odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Hřibská 22.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: porazit.
1: Na Masarykově okruhu se rozburácí mezinárodní motocyklový šampionát Alpe Adria. Čeká nás tak napínavý závodní víkend, který bude mít program už od pátku 10. do neděle 12. července. Alpe Adria je motocyklový šampionát, který má více než 20-letou historii a přitahuje tisíce nadšenců a stovky závodníků. Tak si nenechte ujít skvělé motocyklové závody na Masarykáči a přijďte podpořit české jezdce a k tomu si užít nezapomenutelný víkend plný rychlosti a taky napětí. Program nabídne hnedka několik závodních kategorií a můžete se těšit tedy na Supersporty 300, ale bude se závodit taky v královské třídě Superbike, takže o zábavu rozhodně nebude nouze. Takže tento víkend Alpe Adria a Masarykův okruh.
0: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Naše odpolední free party na Free Radio jsme si prošpikovali další zpátečkou. Tentokrát to byl Mojo a Pecka Lady z roku 2000, takže stará dobrá miléniovka. Teďka ale na novější muziku. Za chvilinku nás čeká Klas a Sadness. O něco později taky je Steve Aoki. A kdo si počká, ten se dočká i Luny a jejího Rhythm of the Night. Za chvilinku startujeme další společnou hodinku tady na 107 FM, tak doufám, že si užíváte poslech a přeju vám krásný čtvrtek.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: máme 15.04 s vámi na Free Radio 107 FM Markéta Hoďková a budu vás provázet ještě další hodinku, kde se budeme koukat třeba taky na rubriku Frajer nebo Loser, tak uvidíme, koho dneska vytáhnu z klobouku. No a třeba i pro zkrácení dlouhý chvíle se budeme užívat další skvělou muziku, chystá se pro vás třeba nový Tony El Campeón a nebo slibovaný Steve Aoki, tak užívejte poslech a já se domrknout, co se událo.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: frajer nebo loser?
1: Loser, dneska si vezmeme na paškal jednoho nešťastníka, půjčený silný auto, k tomu čerstvý řidičák, no a slečna jako spolujezdec. Kombinace, která se mladému řidiči z Brna zrovna nevyplatila. V Bouvěrově ulici se totiž řítil rychlostí 165 km za hodinu a zastavila ho přitom policejní hlídka. Přišel tak na místě o řidičák a k tomu ve správním řízení mu nyní hrozí pokuta až 25 000 korun a k tomu i zákaz řízení na 18 měsíců a ještě mu udělili 6 trestných bodů. No, jako nejspíš chtěl udělat dojem a to se mu jako vlastně povedlo, protože slečna na zážitek asi jen tak nezapomene. Otázka je spíš, jaký dojem to zanechalo. Příště bych radši volila něco víc safe, třeba písnička ve Freeboxu.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Máme 15.30, tohle byla Luna a Pecka Rhythm of the Night, tak doufám, že jste si to užili, že jste si trošičku trsli. Já jsem byla myšlenkama úplně někde jinde než ve studiu Free Radio a viděla jsem se někde v plážovém baru, pěkně taniny, taniny. Tak možná jste to měli podobně a trošku jste si zkrátili třeba dlouhou chvíli za volantem, nebo třeba ještě v práci. Co dál nám bude zpříjemňovat odpoledne, třeba Mirjana Conte? Dáme Kašmíra? Nebo Kylie Minogue. Teď vás ale vezmu do Kauflandu a pak také za dopravou.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
3: Víte, jak nejrychleji z Kniníček do Chrlic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
4: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: Naštěstí to nemám hlášenou žádnou dopravní nehodu, což je jedině dobře, tak doufám, že to vydrží. Každopádně počítejte se silnějším provozem na D1, tady už to houstne dávno daleko před velkou cenou, až po Troubsko, pak se to trošku rozjede a hustější provoz očekávejte zase na křížení D1 s D2. Jinak nám trošičku zhoustla doprava i v centru města Brna, takže opatrně na Gajdošce, na Žerošické, na Vinohradech a taky Poříčí a Opuštěná hlásí nějaké drobné zdržení. Jinak je to opravdu všechno, co mám hlášeno, tak pokud máte nějaké třeba čerstvé informace ohledně dopravy, anebo detaily, klidně nám to dejte vidět do apky, anebo cinkněte, děkujeme.
4: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Tak jsme se nakonec vyškrábali až k 27 stupňům, tak doufám, že toto už je opravdu dnešní denní maximum a teploty budou i nadále takové, dá se říct, příjemné, minimálně ještě zítra nás čeká 26 a po celý víkend taky tak. A teprve od příštího týdne nám to poroste a budeme se motat okolo tropických třicítek.

and you should know. Radio 107 FM.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: 80 let zpátky byly představeny světu bikiny a mají docela zajímavou historii, kde se vůbec vzal třeba název bikiny. Je to podle Bikini Atollu, představili francouzský návrhář Louis Réard.

0: v roce 46 a stalo se tak jen několik dní po amerických jaderných testech na atolu s názvem Bikini. No a právě tento návrhář doufal, že typ plavek, který představil, způsobí podobně jako výbušnou reakci, jako vlastně ty bomby, které byly testované na atolu Bikini, což se opravdu podařilo, protože první model nechtěla předvést dokonce žádná modelka a byly považovaný za příliš odvážný, a tak se je nakonec oblékla až pařížská tanečnice Micheline Bernardini. Původní bikiny byly tak malý, že návrhář dokonce propagoval s tvrzením, že se vejdou do krabičky od sirek, a v mnoha zemích byly zpočátku zakázané. Velkou popularitu tak to jim přinesly až velké filmové hvězdy, jako třeba Bridget Barrot v 50. letech, anebo potom Ursula Andress, která v roce 62 vystoupila z moře právě v bondovce Dr. No a tím způsobila poprask a začaly se šířit. Dneska už je to teda normálka, ale není to tak dávno, co tyhle dvoudílné plavky způsobily opravdu velký poprask. Našli se prachy,
1: hledal se majitel. A majitel byl nalezen. A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
2: Ahoj.
1: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
2: 7.
1: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
3: No je to, že jo.
1: Jdem na to, přátelé.
3: pojďme, už se nenapíne.
1: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťo! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
2: No jasně, úplně to ve mně bušilo. Jsem doufal, že to jedou.
4: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
7: je fajn. Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
11: Free Radio 107 FM.

0: Rádio. Novinky v kinech.
1: České komediální drama s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou v hlavní roli Čika Čika je právě teď v kinech. Zdena je padesátnice, která žije sama v osiřelém starším domě na kraji vesnice poblíž slovenských hranic. Její syn Lukáš, který tvrdí, že už pár let v New Yorku úspěšně pracuje v ekonomickém sektoru, se vrací na žádost matky zpátky domů, aby se rozloučil s babičkou Věrou, které zbývá pár posledních týdnů až měsíců. Před smrtí si přeje už jen jedno, aby ji navštívila Helena Vondráčková. Právě díky tomu se dozvídáme, že Lukáš se ve skutečnosti živí jako drag queen, tedy jako někdo, kdo se ve své specifické umělecké formě vydává za ženu. Tak jak tohle celé dopadne, to se dozvíte na nové české komedii s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou Čika Čika.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Trafíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: A jakou další muziku si na Free Radio budeme užívat, co třeba novinka MK a popy Vaskam Zone? Proložíme něčím uleželejším Angels. Nebo Timmy Trumpet. No the place, takhle nějak vypadá playlist do následujících chvil, ale samozřejmě skvělá muzika bude na Free Radio i nadále a chystá se poslední společná hoďka, kterou si okořeníme ještě nějakým nadupaným remixem, ale o tom až za chvíli, teďka už hrajeme.
4: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovější.

16.04, už to tady padlo, 16. hodina, takže někteří možná jste skončili v práci, tak vám zahrajeme hezky na cestu domů, no a ty ostatní je taky potřeba podpořit, že jo? Takže za chvilinku už Timmy Trumpet na The Place, jak jsem slibovala, no a potom se chystá speciální remix a možná jste zvědaví, jak to dopadne, když se smixujou tři kousky. Říkáte se, že to nemůže dopadnout dobře, no tak jako možná se budete divit a přitom to je úplně každý pes jiná ves, jo? Tak troška Davida Getty, potom troška Ivan Becka a ještě Sean Paul. Tři písničky dohromady a je to poslouchatelný, nevěříte? Tak si na to počkejte. Free Radio. Hudební novinky.

0: gummy.
1: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy na Free Radio.
2: A dneska jsem si pro vás připravila takovou specialitku. Je to borec, který si říká Tommy Music a vytváří vlastně takový virální mashupy. A i když má miliony posluchačů měsíčně, tak o jeho skutečné identitě se to skoro nic neví. A my si teďka dáme věc, kde je smíchaná hnedka muzika od tří interpretů. Dva z nich tady máme, tak si pojďme dát ukázku. Jedna z nich je notoricky známý kousek Memories od Davida Getty. A neméně úspěšný single Belly Dancer od Iman Beka. No a to třetí, tak to je Sean Paul a Tim Pritchard a jako tři kousky smíchaný dohromady. To už je jako možná docela dost, že jo? Přeci jenom ty dva, tam to většinou klapne, ale u těch tří to už byste si řekli, že to je když pejsek s kočičkou vaří dort. Ale ono to funguje, pojďte se přesvědčit.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

Nezní to špatně, co říkáte? Tommy Music, tajemný interpret, který vlastně vydává pořád nový a nový mashupy a má miliony posluchačů různě na platformách, třeba jako na Spotify a tak dále. No a dělal toho víc, třeba hodně známý je taky mashup Children od Roberta Milese s Iman Beckem a jeho předělávky Roses, tak si určitě poslechněte. My už teďka levalíme dál a dáme si Showteka.

0: Ranní rádio. Kam vyrazit?
1: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Koncert Progress 2 nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin. Zveme vás na festival Planet Brno. Od 6. do 12. července se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program Digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 hodin až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
2: Přijďte zažít Permonium tak, jak ho ještě neznáte. Už tuto sobotu 11. července od 20 hodin vás čeká večerní rodinná akce Tma v Permoniu, lovci kouzel. Pomozte tajemné strážkyni Eluminii vrátit do Permonia ztracenou magii. Čekají vás tematické úkoly, živé postavy, temná zákoutí parku, skvělé dobrodružství pro celou rodinu. Tma v Permoniu už tuto sobotu. Kapacita omezená a vstupenky pouze online na permonium.cz.
0: Pátečka Frýnádia. Pátečka Frýčka. 19.

0: před půl patou jsme na Free Radio dali Labuš a trošku zaspomínali, no ale teďka už je na čase jít dál. Za chvilinku třeba The Blessed Madonna. Zazní určitě i Martin Jensen. Nebo Bibi Rexa. A dáme i krátký dopravní info.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Mám tu nahlášené odstavené osobní vozidlo, které by se mělo nacházet někde ve sportovní ulici, ale bohužel nemám upřesněnou přesně tu lokaci, takže pokud víte víc, klidně využijte apku. Co se týče hustoty provozu, tak nás to malinko zlobí na D1, zejména od Troubska po Vídeňskou a potom zase od sjezdu na Slatinu až hruba po Holubice. Tady se možná postojíte a ztratíte nějakou tu minutku a stejně tak je hustější provoz v tuto chvíli hlášený i na Jedovnické a na Žarošické ulici. Jinak centrum města dneska plus minus v pohodě, maximálně nějakou tu minutku ztratíte v okolí Marovského náměstí a na Milady Horákové, ale jinak to vypadá velice slušně, takže hlavně v pohodě a v pořádku dojďte domů.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 27 a teploty jako přes kopírák nás budou provázet celým zítřejším dnem a stejně taky víkendem, kdy je svorně hlášeno 26 a 20 stupňů a k tomu polojasná obloha. Od příštího týdne už se teploty začnou zvedat a budeme muset počítat s tím, že od pondělí nás čekají opět třicítky a výš.

0: Žijeme Brnem.
1: Brněnský Cejl a jeho nejbližší okolí nově zdobí 7 pomalovaných košů na odpadky. V rámci letošního festivalu Ghetto Fest vytvořili sami místní. 3 koše poskytla městská část Brno Sever a další 4 potom městská část Brno Střed. Místní obyvatelé i návštěvníci červnového festivalu je pak na workshopu společně ozdobili pomocí šablon, sprejů a taky akrylových fixů. Projekt totiž vychází z poznatků sociální psychologie a urbanismu, a to sice, že kvalitně udržovaný veřejný prostor podle odborníků podporuje pocit bezpečí a omezuje projevy drobného vandalismu. Lidé si navíc příváží víc věcí, na jejich vzniku se sami podíleli. No tak já myslím, že na tom něco bude. Přeci jenom taková třeba teorie rozbitých oken právě o tom pojednává, že třeba když se pohybujete v místě, kde se vám to nelíbí, je to škaredý, válí se tam odpadky, tak tam jako spíš prostě něco vyhodíte, než když budete v pěkný udržovaný čtvrti. Takže ať se dílo zadaří a ať tam trošičku zase ten prostor veřejný se pozdvihne. Držím palce.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Chase Style.

0: Freebox Free Radio. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz. Free Radio 107.

jsem tady před chvilinkou koukala taky na počasí a teplota opravdu příjemná, a to i večer. Mělo by být po západu slunce zhruba 19 až 17 stupňů Celsia. Takže úplně ideálka na to vyrazit někam ven, třeba do letního kina. No a tak se taky mrkneme na to, co dneska v Brně dávají. Sice teda všední den, ale nabídka je opravdu pestrá, tak třeba na Římáku hrajou Batmana, v letním kině Brno střed citovou hodnotu, skalní místo držitelství, tak to nabídne film Čelisti, letní kino v Židenicích komedii Pět švestek, no a třeba letní kino na Hvězdárně Ironmana. Takže to tam můžete spojit v rámci festivalu Planet, potom ještě odskočit na takovou to sci-fi podívanou. No a abych nezapomněla, tak ještě o 9:30 skalní Janáček a film Přísahám, že za to nemůžu. Tak stačí jen vybrat.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107.

0: Fergie, 3 minuty před 17. hodinou.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
0: A jako vítr jsem vletěl do studia před chvilinkou. Lukáš, tak já to dneska vezmu taky šupem. Lukine, čau.
2: Ahoj, nazdar, čau, já jsem přiletěl, ano, přesně jako vítr, jako letadlo a jako vítr zároveň. Děkuji za hezké přivítání.
0: Dobře, dobře, tak já tě ještě přivítám a navnadím trošku líp. Dáme Galantis a Lighter. A pak něco, co mě hodně ba, Hedegaard a Rush, Say My Name.
2: Souhlasím, to je lahůdka.
0: To musí být skvělý, prostě s pořádnýma reprákama, jako ty basy a všechno, chápeš. No a do třetice, Felix Jen a Shouse Walk With Me. Že ty tam v tom cítíš nějakou tu tvou oblíbenou, nebo co jsi to říkal tenkrát?
2: Cítím v tom zkrátka radost, léto a ještě mi to připomíná, ano, v pozadí taková jako známá skladba a teďka se nespomenu, která to byla.
0: Beachball? Nebo a, ne?
2: Možná něco jako beachball, ale tohle je spíš takovej... Možná ano, možná v pozadí Nylon and Ken Beach Ball, ale ještě jsem tam slyšel něco jiného, teď si na to za boha nemůžu vzpomenout, ale zkrátka ta dnesa skladba je plná dobré energie a je to za mě osobně strašně povedená písnička.
0: Já si to taky myslím, tak si ji pojďme pustit, za chvilinku je tam.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: na Free Radio.
1: Tak tomu říkám jízda, přátelé. Say my name, Hedegaard Arash na Free Radio 107 FM, přesně 4 minutky po 17. hodině. Od tohoto okamžiku už přebírá kormidlo Lukáš Bartl. Hezky jsme to s Markétkou tady dneska vyřídili, tu předávačku. Já Markétku musím pozdravit, protože ona to nachystala naprosto luxusně. To je prostě jedna pecka za druhou. Já jsem přišel do práce a od té doby mě baví i ta muzika, kterou vysílá naše rádio. A já bych byl rád, kdyby to dneska bylo podobně i u vás, kdybyste si Freebox užili tak, jak to máte rádi, kdybyste poslouchali tu muziku, která vás baví, která vás rozproudí, která vás nakopne nebo prostě přenese do té dobré nálady a zkrátka, aby ten Freebox měl takovou atmosféru, jakou byste se vy sami přáli. Jdeme na to. Na startu ještě tedy Felix Jen, Shaws, Walk With Me, úžasná pohodovka. Na to naváže spolupráce Kygo, Khalid a Griffin. Je to Save My Love, no a další muzika a další výběr už bude ve Freeboxu, samozřejmě podle vás a podle toho, co napíšete třeba na studio@freeradio.cz na sociální sítě, nebo pokud budete chtít, tak můžete využívat samozřejmě i naší aplikaci. Ať jste kdekoliv na světě, tak přes aplikaci se zkrátka do studia Freeradia dostanete co nejrychlejším způsobem. 5 minutek po páté, je tu start Freeboxu, já všem přeju super odpoledne a díky, že ladíte.
0: Free Radio, hudební novinky.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína.
0: Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku, který ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
3: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
3: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo. Jsem doufal, že to vyhrou.
4: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky. Rozjet.

0: Salvator Ghenacci, Step Grandma.
1: 17:17, dámy a pánové, tato petarda a tato šleha právě teď doznívá na 107 FM. Bylo to hudební přáníčko přímo od vás, já hnedka prozradím, teď se rozhazněla taky telefonní linka, tak na to mrkneme, na ten telefon. Kdo pak se dovolal? Free Radio, halo, halo?
2: Jarek
1: se dovolal. Jarku, dohrává petarda, já k tomu jenom hodím vzkaz, hned jsem u tebe, prosím. Hoj, do studia, mohli byste prosím zahrát Step Grandma, pokud jo, tak to bude prosím pro Aldu, taky pro Zdenála, pro Janičku, pro Verču a pro Barču. Díky, jste super, napsal Steven. Tak Stevena zdravíme, moc krát děkujeme. Salvator Ghenacci za námi i s petardou Step Grandma. Teď tedy přesun na telefonní linku Free Radia, tam by měl být Jarek. Jarku, ahoj, slyšíme se.
2: Ahoj děcka, čau, zdravím všechny Brňáky a i přes Brňáky, všechny, co poslouchají.
1: Krásný pozdrav, čověče. To jsi připravil určitě dopředu někde.
2: Slatinu.
1: Někde pokud... Především, takže slatina, no tak už víme, odkud vítr vane. Hezké odpoledne, Jarku, prosím tě, co děláš? Pracovně nebo se někde relaxuješ?
2: Hele, já tady normálně takhle sedím a pozoruju přátelé, jak usilovně šmirglujou přední světla autu.
1: A jak to jde? Už jako je to lepší ten průhled, ten průsvit, nebo pořád je to jako mlíko?
2: Teďka je to úplně v té nejmlečnější fázi, protože se jede nejhrubějším smidlem.
1: Jasně. A pak to půjde jako víc a víc a víc a na konci křišťál.
2: Ano, přesně tak. Přesně tak.
1: Big Xenon z toho.
2: No, ještě možná něco silnějšího, jako zrcadlovky rozhodně do očí nasadit.
1: Výborně, výborně. Tak přátelé, pokud máte problém se světlama, tak aspoň víte, za kým zajít. Jarku, teďka prosím tě, prostor pro tvojí song, pro tvojí skladbu, pro tvůj výběr. Co mám připravit a co si pustíme?
2: Tak, Timmy Trumpet, Anita, jo, Anitu, jo, dáme Anitu, co?
1: Timmy Trumpet, Anita. Kamaráde, musím hledat, od Timmyho toho máme strašně moc, prosím.
2: Mě to jasný, jako, však je to borec taky.
1: Tak, prosím tě, to se asi nemenuje Anita, ne, ta skladba, pokud se nemýlím. To se jmenuje přímo Anita, Anita přímo nemám, teda tím pádem.
2: Aha, no tak ještě Al Pacino.
1: Al Pacino, jasně, to můžu vypálit klidně hnedka aktuálně levou zadní, ale jak se jmenuje ta Já nevím, jestli je to přímo Anita nebo ne, nebo je to Anita v jiném songu?
2: Teď mě tak znejistilo, že taky si úplně jako tohle, já mám dojem, že má jako Anitu.
1: Asi ano, já to když tak jako prolítnu ještě příště. Teďka teda připraven Al Pacino, jo, Al Pacino.
2: A tak když ve volné chvíli potom, až nikdo nebude s tím
1: já dál, už
2: když
1: vím.
2: Pak Anitu, když unajdeš, tak by to bylo úplně dokonalý.
1: Já jsem to vyřešil, dívej se, hele, v pohodě. Jako, je to celý rozuzlovaný, tohle se stává velice často, protože skladbu Anita, kterou vydal Timmy Trumpet, s ním dělal taky Armin van Buuren a ten je napsaný jako první. Hele, stává se to, ale naštěstí jsme na to přišli. Takže Armin a tak. Timmy Trumpet, Anita je připravena. Takže Jarek konečně, po tom, co Lukáš Bartl 2,5 minuty zdržuje, má svoji písničku. Takže je to jasný, Anitka připravená, teďka klasická otázka ode mě, já už nemůžu jinak. Komu zahrajeme?
2: No, samozřejmě dětkám tady Vlastičkovi, Míši a Mišákovi, jak tady právě drhnou o 106. A hlavně taky všem fričkařům. A i tobě samozřejmě do studia.
1: Já ti moc krát děkuju a myslím, že při téhle písničce budou drhnout o 107.
2: Doufám. Já to budu kontrolovat, neboj.
1: Mějte se tam krásně, díky, že radíte fričko. Čau, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tohle přesně mě znělo v hlavě, když jsem si říkal Anita, na. Jo, je to ono, jsme doma. Freebox, Free Radio. She made my-

0: Rovnou skočíme k dalším objednávkám, jak se vždycky říkávalo, další pán na holení, ano, ano, postupujte dále do vozu, nastupují další cestující. Tak, teďka to nebudou cestující, jsou to posluchači, ale jedeme dál, že jo, další party pecka připravená, kdo pak se ozve, haló.
1: Haló, haló, ozve se Tulda, který zdraví všechny posluchače a tebe, Luky.
0: Děkuju moc krát. Teďka rychlý přesun k tvojí skladbě. Já jsem tady ještě vyřizoval mimo éter jednu hlasovou zprávu, ty jsi to slyšel asi.
1: Jo, no.
0: No, tak hele, hlavně ticho, protože to je asi čtvrt hodiny stará informace. Mně to došlo na mobil právě, já jsem měl start vysílání, ale poslal mi to právě kamarád Martin, no a jako, no, je táta, no, dneska od 12:30, čověče. A mám tady dvě fotky právě toho prcka, ale já to nechci míchat do toho vzkazu s tebou, rozumíme si. Takže já jsem rychle musel poslat hlasovku takhle a teďka se budem věnovat tobě a já potom tomu prckovi něco samozřejmě hezkýho zahraju a něco pěknýho mu k tomu řekneme. Teď ale prostor pro Culdu. Co vybereš, komu hraješ?
1: Hele, dneska si dáme Rady Mento, Ella Air a Vertical Light. Bude to pro všechny posluchače, pro celý váš tým, pro novej přírůstek na svět, ať má štěstí v životě, hlavně zdraví, pro Michelinku Samálko, Oťasa a pro moji Aničku.
0: Krásný člověče, krásný. Tohle by se mělo vysílat od rána do večera. Normální projev, normální lidi, normální vzkazy, normální objednávky. Tak se mi to líbí. Tak co do pochvala dneska. No a teď už tvoje muzika Waiting All Night. Měj se krásně, ahoj.
1: Moc děkuju, Luky, ahoj.
0: 17.26 za pár vteřin a my si užíváme Freebox. Pojďme na to.

0: Jedna petarda za druhou, songy na přání pokračují, dámy a pánové, máme tady poslední freebox tohoto týdne, tedy čtvrteční freebox v kalendáři 9. července 2026. Svátek slaví Drahoslava a taky Drahuše, přejeme všechno nejlepší! Teď už ale informace z dopravy, taky informace ohledně počasí, máme tady taky muziku na přání, před námi Offenbach, Need You The Most. Další objednávka, zdarec Lukášku, zdraví tě, známý posluchač Michal Bajker z Líšeň. Jestli vyhrabeš Gabry Ponte a Vico Viento, pokud ne, tak náhradní song Vesna Ego Moravo pro všechny posluchače, posluchačky, taky pro tebe. Díky, ať ti to hraje a už dopředu všem přeju hezký víkend. Hezky to zabalil do jednoho balíčku, Michal. Michala, děkujeme, Viento máme po ruce. Na přání tedy Gabry Ponte a Vico, no a za malý okamžik, další kousek, to bude Vice, SK a Memories. Takhle pohodově vám hraje Free Radio 107 FM. Lukáš Bartl zdraví od mikrofonu a před námi doprava a počasí.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: Začínáme u brněnské dopravy, aktuálně první zpráva bude z dálnice D1. D1, buďte opatrní, 202 km, je to směr na Vyškov, máme tam hlášenou srážku 3 osobních aut, takže 3 osobáky v sobě, neprůjezdný, je tam jeden jízdní pruh, kolona má zhruba 1 km, takže trpělivost a taky opatrnost na D1 v okolí 202 km. Další komplikace, Brno, na sportovní ulici tady stojí odstavené osobní auto, které čeká na odtah, dávejte pozor. Další informace, Renesská třída, tady probíhají stavební práce a silnice Renesská je uzavřená, to je dlouhodobá uzavírka. Pro jistotu připomínáme, že až do 31. srpna bude Renesská uzavřená. To jenom pro ty, co jste se vrátili z dovolené a nevíte, co se tam děje a pro co takové komplikace Renesská, Nové Sady a vůbec v okolí těchto ulic. Teď se podíváme ještě na intenzitu provozu. Doprava celkem poklidná, máme prázdninový režim. I přesto ale silnější provoz aktuálně a kratší kolona na Zvonařce, taky komplikace v okolí Gajdošovy, křížení Gajdošova, Táborská, tady máme silnější provoz, to znamená v tom úseku od Táborské až po Ostravskou, opět zdržení okolo 3 až 5 minut, za 5 minut byste z té kolony v Židenicích a v okolí Táborské a Gajdošovy měli být venku, no a k tomu ještě kratší kolona, kterou aktuálně hlásíte na Knížské ulici, ale ta vás drží pouze na 2 až 3 minutky, každopádně pak jste z toho venku. Další informace posílejte směrem do Free Radia, buď přes naší dopravní linku Free Radia, anebo přes naší aplikaci. Já vám přeju hlavně šťastnou cestu, bezpečný a klidný dojezd. A pokud máte něco dalšího, dejte nám vědět. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 27,5 stupně ukazují teploměry Free Radia přímo tady v centru Brna, kolem 8 večerní teploty mezi 22 a 25. Nejnižší noční teploty dnes pouze okolo 14 stupňů Celsia. Během večera ani během noci neočekáváme ani srážky, ani bouřky. Zítra dopoledne slunečno, užijeme si parádní počasí, teploty maximálně 26 až 28 stupňů, odpoledne a večer více oblačnosti a noční teploty zítra docela nízko, pouze 12 stupňů Celsia.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 100.

0: kam vyrazit?
1: Přijďte zažít Permonium tak, jak ho ještě neznáte. Už tuto sobotu 11. července od 20 hodin vás čeká večerní rodinná akce Tma v Permoniu, lovci kouzel. Pomozte tajemné strážkyni Eluminii vrátit do Permonia ztracenou magii. Čekají vás tematické úkoly, živé postavy, temná zákoutí parku, skvělé dobrodružství pro celou rodinu. Tma v Permoniu už tuto sobotu. Kapacita omezená a vstupenky pouze online na permonium.cz.
0: Hrajeme podle tebe. Freebox. Volej právě teď. 790 107 107.

17. hodina 42. minutka, dámy a pánové, posloucháte Freebox na 107 FM. Máme tady další velmi, velmi důležité přání. Je to přáníčko, které poletí až do zahraničí a navíc teda s tou písničkou mě děcka docela překvapili. Muziku vybírali Davča a Barča a já je musím pozdravit teďka až do Chorvatska, přímo na Fumiu. A jsem rád, že i tam máme jakoby tamnější posluchače a fanoušky Free Rádia. Děcka, přátelé, představte si, co děti vybírali. Děti se tam koupou, užívají si krásné prázdniny. Samozřejmě je tam s nimi taky odborný dohled a dozor Katarinka, která to jako zvládá úplně na jedničku. Takže já musím pozdravit taky Katarinku. No ale teďka jako, co ty děti vymysleli, přátelé? Oni chcou zahrát Karla Gotta. Karla Gotta, jsou to opravdu malí děti. A já musím Davču s Barčou a s Barunkou pozdravit, protože užívají si jednak prázdniny a jednak ještě stíhají vybírat písničky na Free Radio. Zdravím samozřejmě i rodiče, Moniku s Daliborem, protože děti jsou pod kontrolou a jako mají, myslím si, super prázdniny. Z Chorvatska si do Brna, do Free Radio, diktujou svoje oblíbené písničky a vybírají si songy takový, jaký je baví a takový, jaký mají rádi. Takže já tady připravím tu skladbu, kterou vybrali. Je to spolupráce Karla Gotta s panem Bushidem, je to ta verze, kterou právě teďka posílám do vysílání, protože jsem hrozně rád, že můžu tohle poslat do éteru a že můžu tyhle vzkazy vyřídit všem, co si užíváte prázdniny a co si užíváte léto, nejenom s dětma a nejenom v Chorvatsku, ale kdekoliv na země kouli, kde můžete taky přes naši aplikaci ladit Free Radio. Takže speciálka pro Katarinku, taky pro Davču a pro Barču, pro všechny, co jsou u vody, no a samozřejmě taky pro rodiče, kteří si doufám užijí i tento vzkaz Monika a Dalibor. Teď už Karel Gott a Bushido, Free Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
5: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
6: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
5: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
7: Dobrý energii.
8: Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou.
7: Free Radio 107 FM.

Největší hudební nálož široko daleko. Přátelé, buď přes naši aplikaci, nebo taky přes internet, anebo rovnou na 107 FM ladíte Free Radio a aktuálně taky Freebox. Jedna pecka za druhou, za námi aktuálně Energy, tedy energická bomba, na které společně spolupracovali americká Ava Max a taky Bia. A teď pozor, další pozdrav. Milan, ten se nechal tak jako maličko vyprovokovat dětma, co nás dneska zdravili z Chorvatska a co si to užívají v létě o prázdninách na Fumi. Milan napsal, Lukine, to je nápad. Pozdrav taky mýho bráchu. Letěl na dovču, někam na jich, nevím, co přesně blekotal, ale jsou tam už týden, vrací ho se za další týden. Tak pozdrav Marťasa a jeho ženušku, ať hlavně nepřijdou s ježkama napíchanýma v patách. Zdravíme všechny dovolenkáře a taky tu partiu, co vyrazila od nás z Brna. Díkec, pošli tam jedině Sara Perketiamo, ať to rozhoupá celý Free Radio a taky všechny nadovči, ať si to lidi užijou. Milda. Milane, já ti moc krát děkuji, samozřejmě pozdrav pro bratra, to je důležitý. A mně se líbí, jak ti sourozenci to jako navzájem neřeší. Brácha jel na dovolenku někam na jich. Brácha s bráchem prostě jsou úplně v klidu, však co se stane, že jo, když odjíždí třeba, nevím, dcera s matkou, jo, teď se loučí, jo, a ty mami, jak nebude, no tak tady dívej, tady jo, tady máš nějakou, to je ta fotka, tady to je ta pláž, to je to pobřeží, tady a ta plechová střecha, to je ten náš hotel, ano, a tady to je to parkoviště a tady ten pupek, to je Laďa, jo, jak vždycky úplně maminka s dcerou vždycky do detailu, aby se vědělo, kde budeme, a když je to brácha s bráchem, tak kam jel brácha, na dovolenou, někam na jich. Tak zdravíme, posíláme DJ Matrixe, Karolinu Marquez a mega petardu z Free Radia Sara Perketiamo.

0: Box na Free Radio.
1: Necelý 4 minutky schází do 18. hodiny večerní. Krásný podvečer, krásné odpoledne všem, co dneska ladíte Free Radio, co si užíváte skarbu za skarbou a taky co vybíráte muziku a posíláte směrem sem ke mně do studia Free Radia. Další vzkazy, další pozdravy, další objednávky jsou připraveny. Například novinka BB Rexa a David Guetta za okamžik, tedy Sad Girls. Skladba, pro kterou můžete zahlasovat i do hitparády 107. Flíčka, hlasování probíhá i teď, no jasně, frčí to non-stop, ráno, v poledne, večer, v noci, kdykoliv chcete, klikněte si na freeradio.cz/top107 a posílejte hlasy pro ty pecky, které chcete, aby v našem hudebním žebříčku Free Radia stoupali směrem vzhůru. Takže BB Rexa a David Guetta, pokud chcete, posílejte hlasy. Další kousek na přání bude speciálně pro Barču. A pro Barču musíme zahrát Barbie Girl, takže Aqua a zpátečková petarda pro Barču. Viděl jsem kousek videa, nevěřili byste, jaký má Barča plavky. To jsou květinkové plavečky a to je odstín, prosím vás, to je taková barvička, že... To je tak křikavá barva, že to by bylo vidět až z vesmíru normálně. Takže Barču zdravím. Aqua Barbie Girl ke koupačce, no a další Sump and the Bomb a jejich Bum Bum Bum. Ukázky muziky jsou připraveny, před námi tedy Sump and the Bomb, k tomu Aqua Barbie Girl nebo BB Rexa David Guetta, aktuálně muzika z Freeboxu na Free Radio. Užívejte pohodové odpoledne.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
1: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
3: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
1: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
0: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: 5 minutek po 18. hodině posloucháte stále Freebox na 107 FM. Linka telefonní zvoní a my se podíváme, kdo pak je tam. Haló, haló.
1: Ahoj, tady Míša Lukine.
0: Ahoj, Míško. Míšo, zdravím tě, přeju krásné odpoledne. Jak se ti daří, jak se máš?
1: Jo, mně se daří dobře.
0: Daří se dobře. Mám tady prostor pro tvoji písničku. Jakou pecku dneska vybereš? Co si dáme?
1: Takže dáme si DJR a Odetoj.
0: TJR ode tu oj, můžeme, party bomba se připravuje. Pro koho dneska bude TJR?
1: Bude to pro všechny posluchače, pro tebe, pro moji rodinu, pro Kristýnku Kolibovou a pro všechny moderátory, protože jste skvělí.
0: Já moc krát děkuju. Děkuju za tuhle písničku a taky za hezký vzkaz. Míšo, pořádně si to zesil. TJR ode tu oj, vím, že je tvoje oblíbená, tak ať si to dneska pořádně užijeme. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: TJR, ode tu oj, na Free Radio právě teď, za okamžik taky slíbená pecka, bom, bom, bom, spolupráce Sam and the Womb, no a k tomu i další vzkazy a objednávky, které posíláte až do 20. večerní sem směrem do studia Free Radia. Freebox pokračuje, 6. hodina, 6. minutka a tady bude TJR.
2: Free Radio, hudební novinky.

0: největší porce hitů na přání pokračuje. Každý, kdo zavolá do studia Freeradia na 7901 107 107, vybírá další hit, další písničku, další pecku, bombu, petardu, zkrátka, jak chcete. Někdo má náladu na to, aby jsme si užívali muziku, jako byla právě teď TJR Ode to Oi. Někdo má radši něco jiného, je u bazénu na zahrádce. Někdo stále ještě pracuje a potřebuje v práci trošku zvýšit tempo. No, zkrátka, každý z fríčkařů a každý z posluchačů ladí někde jinde, dělá něco jiného a proto máme krásně pestrobarevnou paletu těch písniček, které se nám do Freeboxu za ty 3 hodky stačí vejít. Teď už není čas ztrácet čas a jdeme za další objednávkou. Telefon volný, kdo je na lince? Halo, halo.
1: To posluchač Martin.
0: Je to posluchač Martin. Martine, pravděpodobně ze zkušenosti mojí vlastní asi voláš z práce.
1: Ano.
0: Jak se ti dneska daří v práci?
1: Pohoda.
0: Pohoda. Jaký jsou zákazníci, jaký jsou na tebe lidi?
1: Pohodový.
0: Pohodový, hodně milý. Výborně, tak aspoň víme, že to počasí má pozitivní dopad na ty lidi. No a teď písnička, prosím tě, kterou vybereš tady na Free Radio a kterou bys chtěl někomu poslat. Tak, co to bude, pro koho to bude? Máme připraveno, já už Eyelid It's Me, ano, jeho korejská dívčí skupina s aktuální peckou z tohoto roku, je to z roku 2026. A kam to pošleš, to už nechám na tobě.
1: Pro všechny úvody, pro všechny týčkaře, pro všechny rozhodnáky, pro všechny vrátku i pro tebe.
0: Já moc krát děkuju, doufám, že si to užijete. Do kolika budeš ještě v práci, Martine, řekni prosím?
1: Asi do 10.
0: Asi do 10, tak ať to utíká. Tady je muzika na přání a měj se hezky. Ahoj.

0: Freebox na Free Radio.
1: Je to tak, Freebox a Free Radio, je potřeba, aby všichni v okolí slyšeli, jakou stanici posloucháte, takže vždycky, když si objednáte nějakou pecku pro sebe, aby vás to nakoplo třeba v té práci, nebo na těch prázdninách, nebo u babičky, u bazénu, nebo někde na zahrádce, nebo přijde, to je jedno. Takže zkrátka, abyste si to zasílili a užili si tu atmosféru té skladby. Já si právě teďka budu užívat atmosféru další skladby, je tady totiž pozdrav až Střebíče. Já prosím vás, jako Střebíče, výborně, výborně! Mám ohromnou radost, že můžu pozdravit právě až do Třebíče. Kdysi dávno tam moje malá sestřička, ona už teďka jako moc malá není, je to hodně, hodně let zpátky, tam jela na taneční soutěž. A já jako ten malej bráška jsem jako doma z jako Třebíč, jo. To jako, když jsem tady jako malej slyšel, tak to vypadalo, jak by jela do Paříže, jo. Jako prostě ségra jede někam tančit daleko. A já jsem z toho byl vyklepaný, taková ta sourozenecká dětská tréma. A měl jsem strach za ségru a tenkrát dopadli dobře a ona z Třebíče přivezla nějaký diplomy a medaile. No a pro mě to tehdy jako byl zápis do paměti navždy asi a Třebíč jsem tenkrát považoval za soupeře mojí sestry, prostě Třebíč, měl jsem z toho jakoby trému, strach, aby to dopadlo dobře. Takže jsem hrozně rád, že Ondra dneska píše z Třebíče a že můžu Ondrovi zahrát skladbu, kterou já osobně, pozor, já se přiznám, já to miluju. Je to tak dobře udělaný, ono to třeba má úspěch ve světě a v hitparádě 107. Flíčka třeba vůbec. Tady to prostě u nás jako v Česku to nezabralo. Tady to jako, já nevím, jestli jako lidi to nechytlo, nebo se jim to nezalíbilo. Jinde ve světě obrovský hit, obrovský úspěch na všech sítích a na všech streamovacích jako webech a zkrátka na internetu. A teď se dostaneme k tomu vzkazu, ať víte, jak to celý znělo. Ahoj Luky, tak jako v úterý, prosím pro všechny kolegy autobusáky, řidiče a posluchače Free Rádia a hlavně pro tebe do rádia písničku. A když dneska je takový party mod, měl bys tam prosím novinku Hugo Alternate a Emile Angel Moving to the Sun? Otazník. Hezky se tak jako Ondra slušně zeptal, to je krásná otázka. Takže odpověď zní ano, máme novinku Moving to the Sun. Napsal ještě dovětek, pokud ne, tak nějakou podobnou nakopávačku. Moc díky, Ondra z Třebíče. Ondro, toto je nejkrásnější otázka, kterou jsi mohl dneska poslat. Jsou jako různé otázky, že jo? Já...
2: Mami, a co je to, coura? Já!
1: Ale tato otázka, jestli můžeme zahrát Moving to the Sun, je nejkrásnější z dnešního odpoledne a dnešního večera. Jdeme na to, Moving to the Sun, Ondro, díky moc, zdravíme do Třebíče.
0: Lukáš Bartl, Free Radio.

0: Erika La Musica. Za námi čistokrevná kanadská spolupráce, ano, jak kluci z projektu Dubs, jsou to dva producenti a DJové, tak i Nelly Furtado jsou z Kanady, pocházejí všichni z Kanady a tohle byla aktualitka Torture of the Heart. Před námi další objednávka, kterou vymyslela Sára. Sárinku moc zdravíme. Sárinka by chtěla pro maminku zahrát Mikolase Hard to be Humble. Mamce se to moc líbí, chtěla bych jí zahrát tuhle písničku. Děkuji celému Free Radio, s pozdravem Sárinka. Sáry, za okamžik posílám tvoji skladbu, teď ještě volající. Halo, kdo je na lince?
1: Ahoj, Free Radio.
0: Ahoj, kdo pak je na telefonu? Stačí jméno?
1: Sára se Sandrou.
0: Tak já tady mám jednu Sárinku ve vzkazu a teďka Sára se Sandrou na telefoně lince. Výborně. Sáry, tak jak se máš? Co říkáš na prázdniny? Dobrý?
1: Já se mám úplně výborně.
0: No a už byla někde u vody koupačka?
1: Jo, už jsme byli.
0: Už jste byli, no tak výborný. Tak prázdniny se vším všudy. Co říkáš na počasí? Vyhovuje?
1: Jo, je dobře. Není ani horko, ani zima.
0: Přesně tak, mě to taky vyhovuje. Sáry, tak teďka máš prostor na písničku. Jakou skladbu bys chtěla zahrát? Co vybereš?
1: Takže, já bych chtěla od Olivera Tree Life Goes On.
0: Oliver Tree, hnedka se ti podívám. Tak, Oliver Tree, mám tady One and Only, mám tady Miss You, mám tady Here We Go Again a mám tady Joyride. Tu, kterou si říkala, ty tady bohužel nemám. Life Goes On.
1: Aha, tak to nevadí.
0: Tak dáme jinou místo toho,
1: tak to Miss You.
0: Asi Miss You. Já jsem si taky říkal, že bys mohla dát Miss You. Je to známá pecka, kterou udělali společně s Robinem Schulzem. Takže Oliver Tree a Miss You. Sáry, kam to pošleš, komu zahraješ?
1: Tady na stavbu, takhle celé rodině.
0: Celé rodině na stavbu. Výborně, posílám to tam. Měj se hezky a užívej prázdniny. Kdykoliv zase zavolej do Freeboxu. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. No tak dámy a pánové, jedna Sára z telefonní linky a jedna Sára přímo ve vzkazu. Před námi tedy Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You. Je to tahle krásná skladba a hned to na to navážeme dalším výběrem, což je Mikolas a Trips Hard to be Humble od druhé Sárinky pro mamku. Krásně dneska vybíráte. Užívejte poslech Freebox s Lukinem.

0: 18. hodina 31. minutka, posloucháte Free Radio 107 FM, kde za okamžik posílám do éteru informace z brněnské i mimo brněnské dopravy. Teď máme před sebou ukázky muziky z novinek James Hype, Serotonin. S dalším hitem je připraven Nicky Jam a jeho Chaleo. A k tomu taky Dara, byla otázka času, kdy to poletí do éteru. Ahoj Luke, prosím pro všechny, co poslouchají a mají naladěnou Daru. Pro všechny, co mají naladěno, Daru, Bangaranga a zároveň s tímto se za všechny zeptám, když je teďka skladba tak docela žádaná, proč není v hitparádě? Díky za odpověď, zdraví Rob, nejde to. Těch hitů, který vychází a jsou super, je hrozně moc a v hitparádě zkrátka nejde narvat každou skladbu každý týden. Když to tam narveme hnedka ten týden, co to vyjde, tak je tam toho místa docela málo a když se to stane třeba o 14 dnů později, tak už se nedá v hitparádě skladba, která vyhraje Eurovizi, považovat za horkou novinku a nebylo by to podle pravidel hitparády. Takže těch kritérií je několik a zkrátka Dara Bangaranga to tak jako nějak časově nevyšlo, ale myslím si, že kdyby hitparáda byla, tak by úspěch měla. Zahrajem si to ve Freeboxu. Tolik tedy vysvětlení pro Roba a když Rob psal, zároveň se ptám za všechny, tak tady máte odpověď, proč třeba není i tato skladba od Dary v hitparádě 107. Frýčka. Songy na přání jsou ready, máme muziku připravenou, teď ještě rychlý pohled na silnice. Doprava s Free Rádiem je tady.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Máme pro vás aktuální zprávy z brněnské i mimo brněnské dopravy. Začínáme komplikacemi na Kaštanové ulici. Kaštanová ulice u nájezdu na dálnici D2, srážka dvou osobních vozidel. Provoz je tam částečně omezen, buďte opatrní, pokud míříte právě do této oblasti. Další informace, D202 kilometr. Je to ve směru na Vyškov, tady došlo dneska k nehodě tří osobáků. Neprůjezdný je tam jeden jízdní pruh, kolona má zhruba 1,5 kilometru, buďte opatrní. Opakujeme, 202 kilometr. Dálnice D1 směr na Vyškov, narůstající kolona vlivem nehody tří osobních vozidel. Na Renesské třídě probíhají práce, to už jsme hlásili pro ty z vás, co se vrátili z dovolené, tak Renesská objízdná trasa vede přes ulici Polní a Vídeňskou, omezení potrvá až do 31. srpna. Tolik ty aktuální zprávy z centra města Brna, mrkneme se na intenzitu dopravy. Zmizela nám kolona z Kněžské ulice, to znamená, pokud jedete na Bystrc, Kamechy, kamkoliv tímto směrem na přehradu, tak projedete už bez kolony. Uklidnila se taky Ostravská a Tábor. Kratší kolona teďka aktuálně Gajdošová u odbočky na Rokitovu, to znamená Židenice, kasárny, ale zdržení je okolo 2 až 3 minutek, takže žádná dlouhá kolona, abyste se nelekali, tam nehrozí, jenom krátké zdržení, no a kratší kolonku aktuálně hlásíte také na Křížové ulici, to znamená Vídeňská ulice směrem na Mendlova náměstí a z Mendlova náměstí na Křížovou ulici, tady očekávejte silnější provoz a zdržení okolo 3 minut. Vypadá to tak, že delší než 3-minutové zdržení vás v Brně aktuálně nečeká, já vám popřeju šťastnou.

14 stupňů. Ani déšť, ani bousky v noci nečekáme. Zítra dopoledne slunečno, odpoledne a večer více oblačnosti. Teplotní maxima zítra budou o něco vyšší než dneska. Očekáváme krásné počasí, maxima 26 až 28 stupňů Celsia zítra v Brně. No a zítřejší noční teploty okolo 12 stupňů. 6 minutek po půl sedmé, skok jako šipka do bazénu, zpátky do Freeboxu mezi vaše písničky a vaše oblíbené hity. Lukáš Bartl zdraví od mikrofonu ze studia Free Radia a přeju hlavně super poslech a hezkou zábavu.

0: Freebox na Free Radio.
1: Jedeme dál. Přátelé, nádherná petarda, Nicky Jam, taky Steve Aoki. 18.41, to je přesný čas tady od nás ze studia Free Radia. Nemá smysl to nějakým způsobem zdržovat. Máme tady tolik muziky, že no, ještě děcka, to byste viděli. Máme radost, jasně, že máme radost. Pokud je tady hodně muziky, znamená to, že lidi hodně vybírají. Je tady petarda, Christian Marquis solo, já sám na Is Magic. Je to celkem nová záležitost, já bych to rád poslal do vysílání. Mám tady totiž krásný pozdrav. Nazdárek, zdravím ze své pravic u Plhřimova. Prosím vás, jako, já vím, že to teďka zní tak jako kdybych se tomu vysmíval, ale naopak, obrovský respekt a úcta. Je to teda, jakoby, když to řeknu, tým z okresního přeboru, něco jak Kostomlaty, ale své pravice u Plhřimova. V životě jsem tam nebyl, v životě jsem to neslyšel a jsem hrozně rád, že můžu ty lidi pozdravit. Takže zdravím ze své pravice u Plhřimova, ze své dílny, kde vás ladím přes apku. Chtěl bych poprosit o zahrání jakékoliv pecky pro všechny, co poslouchají. Zdravím Carlos. PS, jen tak dál, jste super. Carlosi, ty seš taky super. Díky, že poslouchají.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Jedení dávka energie na 107 FM.
1: Další dávka energie už se chystá, 107 FM, od rána do večera sypeme taneční muziku, sypeme R&Bčkový hity, drum and bassový hity, houseový hity, komerční, prostě klasický dancefloorovky, popovky, remixy, máme toho pro vás hromady, máme toho hromady! A ve Freeboxu právě můžeme tou hromadou tak jako procházet a tak nějak se prohrabávat všema těma hudebníma stylama a taky všema těma songama, který máte rádi a který objednáváte a který vám prostě pomáhají třeba k práci. Mám tady další kousek, hrozně se na to těším, jako hrozně se na to těším! Ahoj, zahrejte nám prosím Afterglow od Wilkinson, teď to přijde. Chystáme káru na technickou, tak ať to valí. Chystáme káru na technickou, tak ať to valí. Takže pánové, chlapi, já mám takový jako tušení, já to cítím v kostech, že tady po této skladbě to normálně urve veškerý ty měřící zařízení prostě. A poletí to jako raketa. Jdeme na zbytek vzkazu, já jsem hrozně rád, že kluci vybírají tenhle song. Chystáme káru na technickou, tak ať to valí. Pozdravuj Norečka, Otyho a Skepťu a všechny, co ještě makají. Děkuju, papa, jako papa draci. To je krásný ten konec prostě. Děkuju, papapa, jako papapá draci. Takže ještě jednou, Noreček, Oty, Skepťa, chlapi, ať se to podaří, je to důležitý, samozřejmě já vím, že technická tohle z toho jakoby formality, nějak to udělejte, ať to hlavně projde, ať můžete jezdit, ať můžete lítat a dneska tady Wilkinson Afterglow společně s mým pozdravem ze studia Free Radia pro Norečka, Otyho a Skepťu, držím palce, jo a papapá draci, jako papapá draci.

0: 15 hodina 52 minutka, za námi Wilkins and Afterglow. Kluci, vy mě nebudete věřit. Vy mě nebudete věřit, tady ta písnička byla právě pro Norečka, Otyho a taky Skepťu. Kluci chystají káru na technickou a my teďka máme burzu práce, kde budeme zhánět někoho na pozici automechanik.
1: Free Radio, burza práce.
0: Je to tak, před námi burza práce, tak zdravím kluky, co chystají káru na technickou. Pozorně poslouchejte, jaké požadavky jsou na pozici automechanik, abyste věděli, kluci, jestli jste náhodou něco nevynechali. Takže Free Radio a burza práce, dnes budeme hledat zájemce na pozici automechanik.
1: Free job.
0: Náplní vaší práce bude provádění servisních prohlídek a oprav vozidel, diagnostika a odstraňování mechanických i elektrických závad, preventivní údržba vozidel a jejich příprava k provozu. Požadavky: vyučení v oboru automechanik, autoelektrikář nebo autoklempíř, řidičský průkaz skupiny B, plus zájem o automobilovou techniku a chuť učit se novým věcem. Nabízí práci na plný úvazek, což je dneska důležité, plat 45 až 60 tisíc korun měsíčně, nástupní bonus až 50 tisíc korun, zázemí stabilní mezinárodní společnosti, příspěvek na zakládání, na získání řidičského oprávnění dalších skupin C, D a nebo E. Tohle všechno vám tam umožní. Další podrobnosti a veškeré kontakty najdete na freeradio.cz/burza práce.
1: Free job.
0: Pokud byste chtěli i vy podobně inzerovat ve vysílání Free Radio a svoji nabídku práce, pracovní příležitosti nebo letní brigády, tak podklady zasílejte na práce@freeradio.cz a my už vám pomůžeme dostat vaši poptávku do povědomí širšího okolí.
1: Free job. Free job na Free Radio.

0: tipy po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Freebox na Free Radio.
2: Teď už připravená další muzika, další ukázky songů, které jsou před námi, a k tomu ta docela, řekl bych, v dnešním odpoledni a v dnešním dni zásadní informace. Já jsem konečně dostal zelenou, dostal jsem povolení přes SMSku od kamaráda Martina, který mě hnedka, jak to šlo, poslal zprávu a poslal taky dvě fotky, co se dneska přihodilo a co se stalo. Je to velká sláva, asi tušíte, kam tím mířím. Máme tady nového fríčkaře a nový přírůstek. Tímto bych chtěl pogratulovat tatínkovi a mamince a přivítat přes éter Free Radia za celý Brno malého Olivera. Oliver Černík je to doma! Viděl jsem fotky, je to krásný, je to pomačkaný, je to zdravý, má to oči, nosánek, pusinku, má to prsty, uši, má to všecko, co to má mít. Dnes, 9.7.2026, 12 hodin a 38 minut, přišel na svět Oliver Černík! Oliverku, vítám tě na světě, gratuluju jak mamince, tak tatínkovi, mám tady ještě důležité informace. 3890 gramů, já jsem teďka se přiznám, já jsem malem řekl 3890 hlasů. Dobrý, jako ustál jsem to, ale bylo to těsně. 3890 gramů, nikoli v hlasu. Je to prostě pořez, je to kus chlapa a do toho 53 cm, takže já teda děti nemám, ale myslím si, že vy, co děti máte, tak asi uznáte, že 3890 G a k tomu 53 cm, že to je naprosto v pohodě. Takže ještě jednou velikánská gratulace mamce, tačkovi a za celý tým Free Radio a přeju hlavně, ať je zdravý, ať je tak krásný, jak vidím teďka na těch fotkách, a hlavně, ať poslouchá Free Radio stejně jako mamka a tačka. Oliver Černík je na světě! Dneska, zrovna dneska, jako dneska, chápete to, 9.7. Navždycky to budou jeho narozeniny. Před námi je topic Becky G a Sorry Papi, k tomu taky Florida, David Guetta, Club Can Handle Me. No a když tady máme toho Olivera, tak mu pošlu mu takovou nějakou pořádnou skákačku. Pořádnou petardu, jump around! Jump around! Až mu to budou jednou rodiče v 15 vykládat třeba, tak už to pro něho bude strašně stará písnička, tahle bomba. Tak malému Oliverkovi jako přivítání tady na světě, ať se mu hlavně na světě líbí a ať je šťastný, zdravý a ať to rodiče mají s ním v pohodě. A tam kvete láska. Posílám tady House of Pain, Jump Around, k tomu taky Florida, David Guetta nebo Topic a Becky G. Freebox na Free Radio pokračuje dál za 2 minutky, 19. hodina večerní, a já vám přeju hlavně super zábavu s Free Radiem a super prázdniny.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Jedeme dál, dámy a pánové, přesně 5 minutek po 19. hodině večerní pokračuje Freebox. Další dva vzkazy jsou před námi a musím pochválit reakce posluchačů a hlavně pohotovost a taky to, jak pozorně posloucháte. Okamžitá reakce byla od Michala Bajkerose. Michal hnedka napsal: Michal Bajkeros, zdraví celou rodinu k narození miminka, hlavně zdravíčko, vítej Olivere a pozdrav i rodičům. Takže zdravíme speciálně Klárku s Martinem, no a tohle jsou všechno vzkazy, které už se hrnou do studia právě pro malého Olivera, který přišel dneska, přesně dneska 12.38 na svět. A je to pro mě osobně strašně šťastná zpráva, protože Martin je kamarád a Klárka je maminka a známe se jakoby osobně a je to úžasný. Je to úžasný, když můžete takhle z rádia pozdravit kamaráda, který to prostě celou tu dobu jsme se o tom bavili a jaký to je, no a Klárka nespí a já taky nespím a nespí skoro nikdo a no teď teprve zjistíte, co to je, když nikdo nespí. Mám tady teda krásný pozdrav od Michala, který to posílá pro malého Oliverka a hned na to další pozdrav od Jakuba. Zdravím tě, Luke, jak se dneska máš, chlape? Já ladím 107 FM, k tomu vychlazené pivko, cigaretka zapálená, káva uvařená, zubní náhrada řádně upevněná. To je dobře, Kubo, hlavně jak to tam drží. Dej tam nějakou známou zpátečku pro tebe a taky pro všechny, kdo ladí nejlepší rádio. Dávejte na sebe pozor, zdravice Kuba Žďár nad Sázavou. A jelikož tady máme připravenou bombu House of Pain, nebo teda bombu Jump Around od House of Pain, tak si myslím, že to bude nádhera i pro Kubu. Zdravíme Žďár nad Sázavou a posíláme další muziku. Free Radio, díky, že ladíte.
1: Free Radio, hudební novinky.

0: Free Radio.
1: 19. hodina, 19. minutka, posloucháte Freebox na 107 FM a máme tady stížnost. Ahoj Luke, dneska už po druhé a musím si poprvé na fríčko stěžovat. Sice si odpověděl na otázku ohledně skladby Dary, ale skladba éterem neproběhla. Šlo by to, prosím, dodatečně napravit? Zdraví Rob. Robe, šlo by to samozřejmě dodatečně napravit, já teda nevím úplně, jak k tomu došlo, nicméně posílám opravu pro Roba, aby nechodili stížnosti. Díky za informaci.

0: Prvý rádio 107 FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Luky ho vtípek.
1: Ach ty ženy. Ach ty ženy. To jsou pořád stejné sexuální výmluvy. Bolí mě hlava. Dostala jsem to. Jsem moc utahaná. Neznám vás. Tisícovka je málo.
2: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
3: Víte, jak nejrychleji z Komárova do Bosonoch? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM. Mr. Worldwide.

0: Love Rose in the Past Life, Free Radio 107 FM, no a krátce před 7:45 taky spolupráce Calvin Harris a Rag & Bone Man. Za mě osobně velmi povedený projekt. No a další velmi povedený projekt je přímo před námi. Mám tady pozdrav ze studiového e-mailu, kam píšete během Freeboxu, tedy studio@freeradio.cz, to je pro ty, co nechcete třeba využívat nebo nemáte ještě využitou aplikaci a nepíšete přes aplikaci, tak můžete právě i na studiový e-mail. A napsala mi tady Nelča a Nela objednává novinku Run Run River. Luky, ahoj, hrajete novinku Run Run River, chtěla bych ji zahrát pro všechny posluchače, taky pro sebe a pro svýho brášku. Jestli můžeš, tak pozdrav Olinka. Tak Olinka zdravíme, no a ségru taky. Ségra má super vkus, před námi horká novinka David Guetta, Alok a Stick Figure.
1: Našli se pravý, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen. A na drátku máme Tomáše, ahoj Tome.
3: Ahoj.
2: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
2: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
2: Jdem na to, přátelé.
4: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
2: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tež, Kýťa! Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
3: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Free Radio, Free Radio, 107.

0: Freebox na Free Radio.
1: Freebox a Free Radio se chýlí ke konci, poslední objednávky a poslední vzkazy proletí éterem právě teď, krátce před 8 hodinou večerní, anebo rovnou na přelomu 20. hodiny večerní. Zkrátka, teď už poslední vzkazy, mám tady prostor pro telefonáty, kdo pak je na lince, halo, halo?
2: Nečekaně Karel, přeje krásný podvečer všem.
1: Závěrečná tečka jménem Karel. Karle, my ti děkujeme za krásné přání, i tobě hezký večer. No a teď otázka, jaký hit dneska vybíráš?
2: Takže dáme Bee Gees, Stay Alive.
1: To se tady opravdu dlouho nehrálo, potvrzuju. Jak tě napadla právě tato skladba Bee Gees a Staying Alive?
2: No, já bych pravdu řekl, tak já jsem o nich jako přemýšlel další dobu, ale napadli mě, nevím, proč mě napadl Beach Boys a pak říkám, to ne, to tam nebude a říkám Bee Gees, to by tam mohlo být.
1: To by tam být mohlo a je to doma! Karle, muzika připravená, kam posíláš ty svoji skladbu?
2: No, tobě a všem, kteří mají naladěno, ať si to užijí.
1: Ať si to užijí, přátelé. Kdo by si tohle neužil? Velmi, velmi neobvyklá skladba během Freeboxu na 107 FM a jsem rád, že Karel vybral něco jako právě Bee Gees, ať to máme trošku rozmanitější ten závěr. Kájo, za okamžik posílám celou skladbu, moc krát děkuju a přeju ti hezký večer.
2: Děkuju, měj se pěkně, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Před námi tady Stay Alive, k tomu Would You Still Love Me. To už je jiné století. Diplo, Cameron Whitcomb a Would You Still Love Me za malou chvilku. A poslední ze vzkazů, mám tady pozdrav od Miroslava, takže Miro, moc krát díky. A Mira si napsal o River Flows In You. Závěrečná tečka za posledním Freeboxem tohoto týdne bude právě Jasper Forks. Já musím takhle ze studia ještě jednou poděkovat, protože ta jízda a celý ty 3 hodinky, nejenom dneska, včera, předevčírem a předpředevčírem, zkrátka super Freeboxový týden. Moc krát děkuji za to, jakou muziku jste vybírali a jakou atmosféru jste pomáhali vytvořit tady právě na frekvenci 107 FM. Mějte se nádherně, mějte se krásně, těšte se zítra, hit paráda, 107 Fríčka, po 16. hodině jsem připraven. Do té doby muzikala muzika, krásné léto, super prázdniny a laďte Free Radio. Zítra, čau!
0: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku, který ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně, to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme

0: team buildingy s možností routu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.

0: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.
1: Let's go up front. We're off the scale. Yeah!

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Free Energy. Energy s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
1: Around the world.

0: Vítku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tež, Kýťa! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
1: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.